Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Krištofe, ano. Víš, proč jsem si vzal pátek volno?
2: Protože jsi vyhořelej a potřeboval si pauzu.
1: Ne, celý pátek jsem trénoval na Radio Spin Music Impro.
2: No, tak to se těším, co z toho vyleze, kámo.
1: Vyleze z toho jedna dlouhá noc od Helenky Vondráčkový a taky jeden Eminem a jeho Mockingbird.
2: Tak zpívej ty, drozdíku.

0: tak jako to byl neskutečný výkon, jako kombinace s Eminemem, to jako neskutečný, až jsem se tady celou dobu úplně usmíval, až mi to přišlo absurdně dobrý, jak to prostě do sebe sedí, takže velký shoutout za tohle, to fakt jako vymyslet a dát dohromady, to je neskutečný.
1: Bráško, muzikuj. Kámo, já taky nechápu, jak to tam takhle sedí.
2: Já to taky nechápu, každopádně doufám, že se ti Radio Spin Music Impro líbilo a že se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus, děgo.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu, každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Já to říkal.
1: 5 hodin 55 minut, máme tady další den, alias nový den, nové dobrodružství a dneska máme úterý.
2: 28. červenec, to je hrozný, další měsíc pomalu za náma. Svátek má dneska Viktor, tak přejeme všechno nejlepší našemu DJovi Defcomovi.
1: A to je pravda, tak mu popřeji o tom v pátek, prosím tě, až to nebudu.
2: Dobře, já mu popřeju, neboj. Koupíme mu kytku.
1: Ano. No, něco na ten smysl, aspoň tak, no.
2: No, kytka, ta je teďka levná.
1: Všem tady u Rádia Spin přejeme co dome?
2: No, krásný, dobrý ráno samozřejmě. Good morning.
1: To je krása. No a máme před sebou první společnou hoďku, tak co nás teda čeká?
2: Čekají nás další horký dny, tak si řekneme o novém vynálezu, který nás může dostat do pohodindy.
1: Super, Dome, ty jsi zadaný?
2: No jasně, že jo.
1: Já se neptám pro sebe, to je pro další zprávu.
2: Ale.
1: Takže bohužel pro tebe žádnou novinku nemám, ale pro všechny single lidi, co nás teďka poslouchají a chtěli by se seznámit, tak pro ty mám takovou zprávičku.
2: No ok, ale tak to pošlu mým kámošovi. Každopádně před sebou máme taky poznávačku a taky celebrity voice flip.
1: No, máme se na co těšit a teď si dáme počasíčko. Jo.
2: Tak co se počasí týče, aktuálně by mělo být nějakých 15 stupňů, víceméně po celé České republice mělo by být taky polojasno, žádný deštík nás tuhle tu chvíli nikde nečeká. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty vyšplhají k 28 stupňům Celsia a opět bude polojasno, takže žádný deštíky. Teploty pomalu stoupají a léto zase začíná šílet.
1: Jo, bohužel. Viděl jsem to týden, jak bude.
2: Hnusy to.
1: Jo.

0: A ještě jednou krásný dobrý ránko všem, máme tu úterý 28. července, svátek má Viktor, no a tebe zdraví Dom a Krištof.
1: Je to přesně tak, čus, čus. Dom a Krištof, to se řekl hezky.
0: Se mi to krásně, no tak tebe dávám na poprvé, že jo. Se mi to teďka krásně spojilo, že nám hrál ti Cypress Hill s tím rockovým riffem a já jsem tady cestou poslouchal Rammsteiny, jo. To je tak jako pěkně. Od věci. Každopádně, já jsem sliboval, že pro všechny singles lidi tady, co nás poslouchají, tak budu mít takovou menší zprávičku. Bohužel se netýká úplně nás Čechů, ale kdybyste náhodou jeli na dovču do Finska, tak Finsko zkouší takovou jako netradiční věc, netradiční způsob seznamování, protože zákazníci si tam můžou v obchodech nově vzít růžový košíček. Mají nákupní košík.
1: Dobře.
0: A tím dávají najevo, že jsou single celému obchodu.
1: Mm-hmm.
0: A jak to funguje, je to úplně jednoduchý, prostě jakmile se takhle mečnou dva lidi, co mají růžový košíček, tak si pokecají, že jo, a pak třeba odejdou spolu nebo si pomůžou s nákupem. A mně to vlastně přijde strašně fajn na jednu stranu.
1: Já si akorát nedokážu představit tu situaci, jakože si stoupneš prostě vedle někoho, kdo prostě jako si kupuje kuřecí prsa. Je, tak tyhle ty jsou prostě jako dobrý tyhle prsa, a řekne, ale vy máte hezčí, a říká, ne, prosím vás, vy máte hezčí.
0: Jako jo,
1: jak to
0: ale
1: jako funguje.
0: A, no asi takhle nějak. Prostě jdeš, že jo, a ukazuješ všem na odiv ten růžový košíček, aby všichni viděli, halo, já jsem single, chci se seznamovat.
1: Ty vole, úplně nevěřím tomu, že tam prostě ty lidi prostě přijdou k

0: oběd, jeva, a řeknou si, je, vy jste single, je, vy taky, no tak někam půjdeme třeba na nákup.
1: Jako chápu, no, v tom kyberprostoru je to prostě dneska mnohem jednodušší někomu
0: tak
1: napsat.
0: Tak samozřejmě, swipe doprava a jedeš.
1: A jedeš, no, a zároveň si říkám, že občas může být celkem na houby to, že někde třeba barvoslepý, víš, tak se ten košík prostě jenom vezme a potom tak jako na někoho hážeš očkem.
0: A najednou za ním začnou chodit lidi,
1: všichni lidi, ano, a mrkat na něj, kámo.
2: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: jsem otočil lůz na vin?
1: Já jsem otočil lůz na vin, ty kamaráde. Chtěl jsem říct nějaký vtip na automaty, ale dělat to nebudu.
0: No, tak to by bylo samozřejmě nevhodný. Každopádně právě nám v tuto chvíli startuje poznávačka, ve který si dneska dáme jeden, musím říct, zase krásný film.
2: Kultovní film, tak.
0: Kultovní film. Říct, včera jsme se ho s Božkou večer pustili, takže právě na pospas toho jsem vymyslel dnešní poznávačku.
1: Hezky. Výborně, pojďme na to. Nastražte uši a takhle zní dnešní první poznávačka.
3: Víš, jak ti děti říkají?
4: Vím, vždy má.
3: Takže po třetí z toho.
4: Po čtvrtý.
3: No tak po čtvrtý, vidíš.
0: Já to miluju.
1: Tak tohle to je easy, že jo?
0: A tak jako uvidíme. Třeba to někdo dlouho neviděl a neví.
1: To je taky pravda. No. Je pravda, že některý ty filmy se ti jako vykouří z hlavy, když je chvilku nevidíš.
0: To je pravda, kor takovýhle hlášky, že jo? Každopádně, jestli někdo tušíte, co by to mohlo být za film, tak dávejte vědět na 210 32 30 30 anebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a kdo nevíte, tak si samozřejmě počkejte na další ukázky.
1: Přesně.
0: Takhle jednoduchý to je.
1: Tak jo.
0: Tak jo.
1: Tak já jdu dál.

0: A tenhle ten bet znamená jedinou věc, Dome, víš co?
1: Nevím.
0: Že máme úterý 28. července, že máme 6 hodin a 16 minut a něco málo k tomu a čeká nás tady...
1: Další nápověda k poznávačce.
0: No jasně!
1: Ukázky poznávačce. No tak jo, hele, tak já si myslím, že se do nich můžeme rovnou pustit, ale nejdřív si připomeneme tu první.
2: Víš, jak ti děti říkají?
3: No jim vždímák.
2: To už je po třetí s tou hlubou.
3: Po čtvrtý.
2: No tak po čtvrtý, vidíš.
0: Co by to tak mohlo být?
1: Co by to tak mohlo být? Tak je evidentní asi podle hlasu, že by si tam mohl objevit Zenda Svěrák.
0: To jako, mohl.
1: To si myslím, že mohla být docela jako zásadní nápověda. Každopádně, jaký další ukázky tady máme, tak na to se pojďte podívat právě.
0: Jdeme si rád, jedna z ní takhle.
3: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
2: Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
0: jo, story každýho chlapa.
1: Přesně tak, tyhle. Každý chlap si prostě rád večer stoupne k televizi se žehličkou, že co se bude povídat. Ale víš, co jsem zjistil za svoje jako dospělácký období?
0: No.
1: Že vlastně jako dobře pověsit znamená nežehlit.
0: To je taky pravda, no. Ale já žehlím rád. Každopádně, já abychom to nezakecali žehlením, tak si dáme ještě rychle třetí ukázečku.
2: A on jí na to kafíčko pozve, cigaretku si zapálí, i když mu to doktor zakázal. To je celá ta teorie.
3: Když už jsme u toho kafe, myslím, že bude kouzlo.
1: Jak ideálně odvrátit pozornost.
0: Přesně tak. Dobrá, tak pokud víš, tak 210, 32, 30, 30, jak jsme říkali, je to film od pana Zdendy Svěráka. Přesně. I scénář dělal on, dokonce si tam i zahrál. Myslím, že teďka už to je naprosto jednoduchý, tak dávej vědět, klidně do apky.

0: Bože, rád podzim, tohle to uslyšíme naživo v Roxy, jo, se na to mega těším. Ne, kecám v Roxy, vlastně ne v Roxy, ne. Ve velký Lucerně.
1: Není to Lucerna, no, je to Lucerna.
0: Já mám prostě v hlavě, že jsem byl loni, teda s Matem na Marpovi v Roxy a on se přesunul mezi tím ještě do velký Lucerny.
1: Naprosto v pořádku, hlavně, že tady tyhle ty fakta uvedeme na pravou míru doma.
0: Přesně tak.
1: Stejně, jako bychom měli uvést na pravou míru naši poznávačku.
0: To bylo hezký.
1: Kamaráde, prosím tě, tak hele. Říkali jsme vám, že jsme tu hádali jeden takovej krásný český film, pokud se nepletu, je to po miléniu, zhruba rok 2007 bych typnul, ale nejsem
0: zhruba
1: si
0: typnul dobře teda.
1: Jo, jsem si jistý, tak jsem si jistý naprosto. A ukázky zněly nějak takhle, dáme si třeba ze dvě.
2: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
3: Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
1: Nežehlil, přesně tak. No a nebo druhá ukázka zněla zhruba takhle.
3: A on jí i na to kafíčko pozve, cigaretku si zapálí, i když mu to doktor zakázal. To je celá ta teorie.
2: Když už jsme u toho kafe, myslím, že bude kouzlo.
0: No, ale já doteďka nevím, jak to udělal.
1: To mě taky zajímalo, no.
0: Jako já to fakt nechápu.
1: Můžeme se zeptat, on je strašně příjemný pán, já jsem kdysi dávno, jsme dělali s jeho synem, s Honzou Svědákem, tak jsme udělali muzikál, jmenu, oni samozřejmě udělali muzikál, já jsem tam akorát hrál a starý pan Svědák se přišel jednou podívat a to bylo tak kouzelný dobe.
0: Tak to počkej, káma, já mám totiž k panu Svědákovi jednu storku od mýho kamaráda, ale já vám ji řeknu až po poznávačce. Tyvo.
1: Dobře, dobře, v tom případě pojďme si to zkusit tady podívat, co jste na to říkali. Zavítáme do apky, no a máme tu Ivošák.
0: Ivošák.
1: To pojmenoval Ivošák. No, dobře.
0: Takhle se pojmenoval Ivošák.
1: Tak to je naprosto správně, Ivošáku. Co na to říkáš?
4: Dobré ránko, pánové. Jsou to jasně vratné lahve. Pěkný den přeji všem.
1: Jasně vratné lahve, dobrá. Tady se někdo úplně jistý. Co takový Jirka?
5: Hezký ráno, no tak to je ždímák. Jasný vratný lahve. Jirka, zdarec.
0: Ty všichni prostě říkají, jak je to jasný, ale přitom ono to ještě furt vůbec není jasný.
1: No vůbec ne, že jo? A tady, když se podívám, tak se na to třeba takový Petr.
6: Dobré ráno, kluci, tady Petr, to jsou přece vratní lahve.
1: Přece vlastní, no tak to asi,
0: kdyby to bylo na samotě u lesa.
1: Mrkneme ještě za druhým Jirkou.
7: No tak já jsem prostě vítací typ a když se vítáš, tak se musíš loučit. Jsou to vratní lahve.
1: Tak já nevím. Jsou? Nejsou?
0: Ale no tak jsou, no,
1: no tak jsou.
8: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru.
1: Nemám páru. No jo, hlavně, že tobě to stáří už klepe na dveře, co?
0: A co si budem povídat, hele, tak jako, hele, vlasy nemám, vrásky mám, pivní pupíček mám, možná není pivní, možná...
1: Ty už máš vlastně takový full pack, no?
0: Já už jsem prostě takový, jako, hele, už mi chybí jenom ty šedivý chlupy.
1: Nedá se svítit, já budu mladý za nás a oba doma.
0: Tak si to užil.
1: Každopádně jo, měli jste pravdu, poznávačka byly vratné lahve.
0: Přesně tak. No a já vám za chvilinku řeknu to story o Zdeněčku Svědákovi.
1: Tak si na to počkejte.

0: 6 hodin 26 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou dál Dom a taky Krištof. No a já jsem pár minut zpátky si povedal, že mám jednu story se Zdeňkem Svěnákem, nebo respektive story od mého kamaráda. Můj kamarád měl vlastně skoro teďka to budou 2 roky, co měl svatbu. Mm-hmm. A on na tu svatbu chtěl prostě Zdeňka Svěnáka, aby ho jako oddával.
1: Fakt jo.
0: To měl prostě jako dlouho vysněný, měl to na svém bucket listu. No a prostě přes nějaký jako poměrně jako známý lidi na něj sehnal telefonní číslo. Mm-hmm. Takže mu volal a Zdeněk Svěnák mu to zvednul v autě. Jenže on v tom autě nejel sám.
1: No.
0: A on to měl prostě s nějakou rodinou, pravděpodobně prostě jako na výlet nebo něco takového. A teď on vlastně jako viděl, nebo jako slyšel v tom telefonu, že tam těch lidí je víc, ale i tak jako prostě mu to vysvětlil tu situaci, že prostě jako má hrozně dlouho vysněný prostě jako tohleto, že by ho chtěl jako, že by chtěl, aby ho oddávala to. A on si z něj prostě udělal v tom autě srandu. A všichni se mu chudákovi kompletně v tom autě vysmáli. Takže mu nakonec oddávala sexuoložka.
1: Hezky. Tyjo, ale vlastně je to ještě pořád v pohodě. Vem si, že by takhle chytil toho pana Svěráka na zájezdu s Cimrmanama a v tom autě by sedělo celý to divadlo Jány Cimrmana. To by, kamaráde, byl hejt teprv, ale tak inteligentní hejt.
0: Jako to by byl inteligentní hejt, ale teda jako musím zase na druhou stranu říct, že náhrada za pana Svěráka jako taky nesklamala.
1: Jo, může být.

0: Ježiš, to bylo hezký. Takhle na čilíček na ráno, každopádně to máme 6 hodin a 31 minut k tomu. No a já jsem sliboval, že se podíváme na jednu firmu, která teďka něco představila do toho horka, který nás čeká, protože no. Klimatizace jsou nedostatkový zboží. To my víme, já tady teďka celý ráno refreshuju jeden obchod s elektronikou, aby si koupil klimatizaci a furt prostě tam nic nenaskočilo. Každopádně tato firma teďka představila věc, která se jmenuje Personal Cooling Box. A je to prakticky taková lednička pro lidi. Je to fakt jako box, do kterého se zavřeš, sedneš si tam, pustíš si tam takovej vrstě chladící větrán, který na tebe fouká 5-stupňovým vítrem a ochladíš se třeba jako do 10 minut. Do 20 minut se to samozřejmě vypne, aby si v tom úplně nezmrznul. No a jsi ready?
1: Takže není to úplně kryokomora, je to taková spíš jako antisauna vlastně.
0: No, vlastně jako víceméně jo, no.
1: Nemůžeš tam mít dlouho, stejně jako v sauně, prostě třeba tak 20 minut, půl hoďky maximálně.
0: Přesně tak.
1: A pak vylezeš a je ti dobře.
0: Úplně perfektně ti je.
1: To je fajn.
0: Asi tak jako na dalších 5 vteřin, než ti praští to vedro, který je venku.
1: Jo, no, to mi připomíná takový ty sauny, jestli víš, co myslím teďka, takový ty, jak to mám říct, ne stolní, ale jak se prostě postavíš kamkoliv do pokoje, vypadá
0: jako
1: to jak stan.
0: Sauna.
1: Ne, vypadá to jak stan.
0: No takový to, co měl, takový to, co měl Ozák.
1: No ano, a trčí muselo ta hlava, že jo, no, jenom.
0: Parní sauna. Přece.
1: A takhle nějak vypadá ta lednička, nebo to je fakt vyloženě lednička?
0: Ne, to je fakt vyloženě lednička, máš to normálně i sedátko, aby si se tam mohl prostě jako scrollovat na TikToku, nebo třeba jako hrát nějaký hry.
1: To je tak počkej, tak proč tady bereš klimu, proč se nekoupíš tohleto?
0: Protože tohle stojí 20 litrů.
1: Jo, takhle, tak to chápu. Tak kdybyste chtěli, tak Dominik zakládá sbírku na Doniu, tak můžete něco málo poslat, jo, dík.

0: Já jsem čekal, že začneš ty, když jsi začal eskamorát.
1: Já jsem věděl, že začnu teda. Já jsem teda věděl, že ty budeš vědět, že začnu a nezačal jsem. Tak.
0: No, tak to se taky občas
1: stane. To byl prank.
0: Takhle se prostě jako občas tady člověk nedomluví, každopádně. Máme 6.36, ty posloucháš Radio Spin, Seboj Dál a Dom a Krištof, no a my se spolu jdeme v rychlosti podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by mělo být nějakých 15 stupňů Celsia a venku jasno až polojasno. No a jasno až polojasno bude i po zbytek dne, kdy teploty vyšplhají až zhruba tak nějakým 28 stupňům.
1: Takže... Já bych tady trošku poupravil, protože jak kde, jako 28 mi tady hlásí Praha a Jihomoravský kraj. Každopádně třeba tady vidím Liberecko nebo i Ústecko, tam bude trošičku míň, kolem 24 stupňů Celsia. Tak či tak polojasno nebo skoro jasno, sluníčko bude, takže myslím, že ten letní den vlastně si užijeme.
0: Tak v Praze bude 28 jenom kvůli tomu, že se rozpálí baráky.
1: No, to je tady pravda, teplo, tady je 28 furt den v zimě.
0: Jestli, že na horách bude míň trošičku než v Praze, co si budeme povídat. Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Tak a přesně tohle to se ti stane, když nedáváš pozor a dáš si tam ty jingly úplně obráceně.
1: Schválně vidíš, to
0: jsem
1: se stane,
0: si říkal,
1: no,
0: že tě v tom nechám vykoupat, že budu, že udělám takovou Romanovinu, že si to pojď hezky pěkně uzavřít, než ti tady řeknu, jak to vypadá v regionech, takže co se týče regionu, tak tady vlastně nevidím žádný velký problém, všechno jezdí tak, jak má, takže tam pravděpodobně dorazíš na čas. No a na čas dorazíš taky po dálnicích, takže ani tam vlastně se nemusíš vůbec ničeho bát, dorazíš úplně na pohodičku. Jseš ready?
1: Yes, vypadá to úplně fresh, každopádně co se Prahy týče, že tady poskakuje jenom pražský okruh u Velký Chuchle zhruba 7 minut a to samý vlastně platí o pražském okruhu i za Černákem. Jinak je to poměrně fresh až na jednu úplně čerstvou nehodu a to na Mezibranský ulici. Toť vše. A teď dívej, jo? Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: Celebrity Voice Flip.
1: Povedlo se ti to, kam?
2: Krásný transition. Máme 6.40, úterý 28. července, ty dál ladíš Radio Spin s Domem a Krištofem a jdeme se vrhnout na náš Celebrity Voice Flip, to znamená jeden zamotaný hlas někoho známýho a na tobě bude uhádnout, kdo to vlastně je.
1: Tak takhle jednoduchý to je, ale ono to zase tak jednoduchý úplně není. To si myslím, že zjistíš právě teď.
3: Smutný novela, ale jen moje drajle mezičnou hládu směr od vlácen, bežel si šlíkne slovy.
1: Jako co ti budu povídat, nebude to dneska úplně sranda.
2: Myslíš?
1: Nebo myslíš, že jo?
2: Ty jo, tak mně to přijde, že to je celkem čitelný.
1: Fakt, no tak uvidíme, hele, v následujících minutách. Každopádně na vás je teďka, abyste začali hádat, kdo se za tímhletím zamotaným hlasem skrývá. Což uděláte buď to pomocí našeho telefonního čísla, který zní
2: 210 32 30 30.
1: A nebo online pomocí
2: naší mobilní aplikace.
1: Je to tak.
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, kterou jsme nakousli pár minut zpátky, no a to s tímhletím zamotaným hlasem. Pojďme se...
2: Smutný novela, ale jen mohli drajle mi řečnu hládu směrku od dát, jsem běžel si štíkne slovy.
1: Pojďme si ho připomenout, ale ručka byla trošičku rychlejší.
3: To každopádně... víte, jakmile dom sedí za mixákem, tak to prostě takhle funguje, no. Pardon. Ano, pojďme do toho. My jsme vám o tom hlasu vlastně vůbec nic neřekli.
1: Vlastně jako absolutně vůbec nic. Na to, že jsme vám chtěli říct, že to je herec, tak to nám neřekli vůbec nic.
3: To je pravda.
1: Ale v plánu to bylo.
3: Je to tak. Takže tak už víte, že to je teďka český herec.
1: A taky.
3: A pokud se nepletu, tak je divadelní, filmový, televizní herec a zároveň i dabér, takže z dabingu ho může znát taky. Třeba jako dvorní hlas Daniela Craiga alias Jamesa Bonda.
1: Ok, no a pokud jde o jeho hereckou stránku, tak ho můžete vidět třeba jako čerta Uriáše v Andělu Páně.
3: Tak jako to je easy teď už, ne?
1: Není.
3: Není? Tak já vám to pustím ještě jednou
1: a... Myslím, že nemusí vědět, jak se jmenuje.
3: No tak uvidíme, já to pustím ještě jednou, jo?
2: Smutný novela, ale jen mohli drajle mi řečnu hládu směrku od dát, jsem běžel si štíkne slovy.
3: 210, 32, 30, 30, je to na tobě. No, nebo apka samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Jsi ready? Na 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Spin. Celebrity Voice Flip.
1: A je to tak, máme 6 hodin a 50 minut k tomu a to znamená, že si musíme rozřešit náš Celebrity Voice Flip, ve kterým jste dneska hádali tenhle ten zamotaný hlas.
2: Umotnění novela Ojen. No, jedna mi se čtu. Ládu z Nierku od Vácen, bežel si šlíkem slovy.
1: Říkali jsme, aha, tak kdo bude mluvit, co?
3: Co? Tak se střihneme, počkej, tak se střihneme.
1: Tak jo,
3: raz, dva, tři, teď.
1: No tak no,
3: tak jo. Tak říkali jsme tomuhle tomu zamotanému hlasu, že to je český herec a taky daber. Jakožto dabera ho znáš jako hlas Daniela Craig, je to Daniel Craig.
1: Je to Daniel Craig, nebo taky Večera, Zaklínače z herní série a taky z Netflixovské série.
3: Jo, tak to už úplně nevím, každopádně jako herce ho budeš znát jako Čerta Uriáše z Andělu Páně. Víc jsme ti neprozradili, protože už by to bylo víc než jednoduchý, ale ono už takhle je to docela jednoduchý.
1: Já si myslím, jdeme se podívat do apky, co typoval takový Jirka.
4: Čau, ještě jednou Jirka. Já myslím, že to je Jiří Dvořák.
1: Jirka? Ten typuje Jirku. Dobrá, co takový Kubajs?
5: Dobré ráno, spineři. Tak i když ten hlas byl jenom krátce a jenom jednou, tak si myslím, že to je Jiří Dvořák.
1: Tady jsme si taky celkem jistí. Dobrá, co na to Roman?
6: Krásné ráno, doma je Krištofa, jestli nevře tady Roman. Tak možná při troši fantazie by v Celebrity Voice Flipu mohl být Bolek Polívka. To schválně odvíkne, jak daleko. Mějte si všichni krásně, ahoj.
3: Bolek Polívka, jo. Tak hele, počkej, pust to ještě jednou, mě zajímá teda ta troška fantazie.
2: Umotnění novela Ojen. No, jedna jde mi řeč do Ládu z Nierku od Vácen, bežel si šlíkem slovy.
3: Ty vole, ale jako já ho tam teďka slyším taky.
1: Ani z mojí trochu fantazie tam Polka neslyším. Každopádně, jdeme se ještě v rychlosti podívat to, co se typovali tady na čísle.
7: Čau, tady Meky. Ale já si myslím, že to je ten herec, co hraje v Anděl Páně toho Čerta Uriáše a myslím, že se jmenuje Dvořák. Nebo ne?
1: Myslíš, že se jmenuje Dvořák? No dobrá. A podíváme se, co na to ještě takový Vincent.
8: Čau kluci, tady Vincent. Já si myslím, že to je Jiří Dvořák.
1: Ale já bych to nenatahoval. Ten hlas je pro mě celkem čitelný a rozpoznatelný a
3: a je to Bolek Polívka,
1: jo? A je to Bolek Polívka, není, je to Jirka Dvořák.
3: Tak jo, já už si myslel, že má Roman pravdu.
1: Romane, nemá, Romane, ale neboj, můžeme ti ho dát příště, je to v pohodě.
3: Jako můžeme, ale byl jsem v tom chvilku s tebou, protože jsi mě docela přesvědčil.
1: Super, díky všem, co jste hráli.
0: Prázdninový Spin ráno na Rádiu Spin. Dominik Musil a Krištof Švehlík.

0: jsem se prostě až teď zaposlouchal pořádně do toho textu od Pragoholika, co nám tady právě dohrála, jako. Jsem nadšený, super.
1: Takže připomíná mi to
0: naše studentské léta, když jsme ještě tvořili Hlaholici a dělali jsme si srandu ze všech možných věcí, tak takhle nějak texty zněly, ale tohle je teda mnohem lepší.
1: OK. Každopádně máme 6 hodin a taky 55 minut. K tomu 28. červenec, úterý svátek slaví Viktor, tak ještě jednou přejeme všem Viktorům všechno, nejhlavně tomu našemu DJovi Devkomovi.
0: A zároveň víš, co nám hraje tady do pozadí teď?
1: Viktor Šín, no jasně, že jo.
0: No jo.
1: Zase bylo tematicky. Každopádně my jsme vám chtěli říct jednu důležitou věc. Vždycky, když odcházíte prostě jako z kanceláře, tak vám doporučujeme si odhlásit počítač, protože pak se může stát, že po vás někdo přijde a něco vám tam provede. Mm-hmm. Veď, Máro?
0: No, takže, komu se to tak mohlo stát? No. Teda Mára, jak se Flutka? Myslím, že dělá taky někde v rádiu, ne, Mára?
1: Jo, myslím si, že takový Mára Flutka, že tady moderuje Chill na spinu, takže Máru čeká takový lehký překvapení, až přijde dneska odpoledne do práce.
0: Doufám, že vám to řekne potom, každopádně. My si řekneme, co na to dnešní počasíčko.
1: Já třeba doufám, že Mára poslouchá, že začíná být trošičku nervózní tuhle tu chvíli.
0: Já si myslím, že Mára v 6.55 ráno určitě neposlouchá.
1: Já si myslím, že jo, protože občas jezdí do práce v 6.55 ráno. Každopádně. Ale...
0: Zdravíme Máru. Každopádně Máro, aby si věděl, jo, nic se nestalo. A počasíčko budeš mít krásný, protože jinak... po celé České republice průměrná teplota 14 stupňů Celsia. Co si chtěl říct, Dome?
1: No, že když
0: 14 stupňů Celsia a do toho máme taky tady. Promiň, Dome, ano, co si chtěl?
1: Ne, že
0: a do toho po celé České republice máme polojasno, někde místy i zataženo, dokonce Liberecké, které mi tady hlásí. Mlhu. Promiň, Dome, teď můžeš?
1: Ne, dobrý, nech si to.
0: Povídej.
1: Ne, dobrý, nech si to.
0: Já už mlčím.
1: No, prostě, když si nebo...
0: Takže, a je to naprosto jednoduché. Se ti vypl mic nějak,
1: Já si myslím, že teda spinneři z toho počasí teda něco rozhodně mají teďka, no.
0: To je pravda, hele, prostě venku je hezky a hezky bude, tak si to užijte. Spin
2: Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu. A pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou. Včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Dohrává nám Sára Rikas, máme tu úterý 28. července, svátek má Viktor, takže všem Viktorům, Vikijům, Vikouškům. Zkrátka všem Viktorům všechno nejlepší.
1: Přesně tak a pokračujeme ve Spin ránu, tak ještě jednou přejeme hezky dobrý ráno, s tebou je Krištof a Dom, tak ahoj, ahoj. Co nás dneska ráno tady čeká?
0: No, co nás čeká? Já jsem toho viděl hodně na internetu, každopádně, co mě zaujalo, no právě, každopádně, co mě zaujalo nejvíc, byl právě ten Comic Con, ale o něm se chceš bavit ty, to jsme nakousli včera, že jo?
1: To je pravda.
0: Takže si asi shrneme nějaký novinky ze světa Marvelu, ze světa obecně Comic Conu, co se tam vlastně stalo, co se tam potvrdilo a bylo toho hodně, takže doufám, že to stihneme, každopádně vezmeme to nějak rychle letem světem a pokud to stihneme, tak já tu mám potom ještě jeden takovej netradiční dárek, který jeden Čech věnoval svojí přítelkyni, já to mám takový vztahový dneska.
1: Jo, jako takhle, jakože vztahový, hodně vztahový.
0: Jo, jo, můžeš to brát doma jako tip na dárek pro, jak říkáš, paní Božka?
1: Paní Božka.
0: Paní Božka, ano, tak pro paní Božku, jestli máš jako 50 jen tak, tak.
1: To nemám, no. No. Teďka jsem koupil klimatizace. No. Konečně prostě po celém ránu, co tady refreshuju prostě ty stránky s elektronikou, tak konečně naskočila jedna rozbalená a hop,
0: gratulky, gratulky.
1: Tak, každopádně čeká nás taky pravda nebo lež. Včera jsme s Pajkem uhráli bodík, tak dneska bych v tom chtěl docela pokračovat, je to docela příjemný.
0: Uvidíme, no. Dáme si taky nový mashup, ten tady namíchal Dom, tak uvidíme, jestli to půjde slyšet. Jako jde to tam slyšet, tak, tak
1: snad. A to víte, že to tam půjde slyšet, takže tohle to nás čeká, no a jsem taky zvědavej, kdo si odnese dneska tričko Radio Spin. A to kdy?
0: A to přesně v 8.40 ve hře Jeden na jednoho.
1: Přesně tak, učíš se rychle, tak ať se vám hezky stává.

0: A ještě jednou krásný dobrý dopo nebo ráno, eventuálně i večer, pokud právě se vracíš z noční. Posloucháš Radio Spin, s tebou je pořád Krištof a Dom. Čus, čus.
1: Čus, čus, čus.
0: A jdem se podívat na ten Comic Con, Domé.
1: Tak jo, hele, já si to vemu na starost.
0: Dobře, tak počkej, já ti udělám takové intro, jo?
1: Atmosféra.
0: Domé, jdeme na zprávy.
1: O víkendu se konal Comic Con. Každý rok Marvel představuje na Comic-Conu svoje nadcházející filmy a taky prozrazuje nějaký peprnucky z toho, co se objeví prostě v ten následující rok. Mm-hmm. No a objevila se skupina nejdůležitějších herců Avengers. Doomsday, kde samozřejmě nesměl chybět i sám Doctor Doom osobně.
0: No jasně.
1: Robert Downey Jr. Musím říct, že ten si to hodně užívá, tuhletu roli.
0: Vypadá jako, tak.
1: Vypadá to, že si ten návrat do toho světa Marvelu fakt jako dává k snídani. Každopádně velký překvápko bylo, že se objevil Deadpool, nebo respektive objevil se opravdu i Ryan Reynolds, a to v převleku Deadpoola, tentokrát ale fialovým, což mě docela jako překvapilo, že nešel jako v klasickém Deadpoolovském. Mně to přijde jako fialová.
0: Byla to šedá, to je z komiksu.
1: No dobře, ale vypadá to fialově na tom videu.
0: Dobře, no tak říkej fialová, je no, to šedý.
1: Prostě, takže fialová šedá. To je jako ty šaty, ne? Takový ty.
0: Jo, jestli jsou
1: takový ty bílozlatý nebo černomodrý. Každopádně objevil se tam Ryan Reynolds jako Deadpool a vlastně jako se tam tak trošičku dohadovali o tom, že proč není v tom filmu Avengers Doomsday. Takže možná je to takový lehký teasing na to, že se tam Deadpool třeba někdy v budoucnu v tom Avengers Doomsday objeví.
0: Myslíš, že tam skočí, jo?
1: A tak jako mohl by teoreticky, tak jako vzhledem tomu, že tam budou X-meni, Deadpool už je taková trošičku
0: to je pravda, X-menu, to je pravda, mohl
1: by se tam objevit, mohl by to být takový hezký easter egg. Každopádně krom toho se představili taky projekty jako Black Panther 3 a taky novej Ghost Rider, který ho si zahraje.
0: Já jsem to viděl. Ryan Reynolds, Ryan Gosling. A kamaráde, jako sorry, fakt to vypadá všechno fenomenálně.
1: No, nevím,
0: jako
1: ale
0: na to, jak jsem byl skeptický vždycky k Marvelu.
1: Takhle, já jsem k němu nikdy skeptický nebyl, ale jakože Ghost Rider bude hrát Barbie kluk.
0: Na to se nesmíš dívat takhle.
1: Jako to nejde jinak, kámo.
0: To je, jak kdybys to hrál ty a říkal, Ghost Rider bude hrát Dominik, ten týpek ze Spinu.
1: A víš, co by to bylo dobrý?
0: Dome, nebylo.
1: Bylo.

0: Hezky, pěkně.
1: Test.
0: Dobrý závěr, je vidět, že si tenhle ten track užíváš. Každopádně ještě jednou ti přejeme krásný dobrý ráno, máme 7 hodin a 16 minut k tomu. No a já jsem si říkal, že bychom se mohli přesunout dnešnímu tématu.
1: Určitě.
0: Já jsem nedávno ztratil SPZ-ku z auta a... No, není to sranda, kámo.
1: Já chápu.
0: Jakože já jsem našel, že ve chvíli, kdy ztratíš SPZ-ku, tak prostě nemůžeš jet ani o metr dál, protože když to chytí, tak to máš prostě jako minimálně
1: ano.
0: za 10.
1: Ano.
0: Takže jsem prostě jako pobojil kousek dál, pobojil jsem na stanici Švestek
1: aj.
0: A přišel jsem tam, říkám, dobrý den, já se omlouvám, já jsem prostě v tuto chvíli 50 kiláků od domova a ztratila se mi SPZ-ka z auta. A vlastně jako potřeba bych aspoň nějaký potvrzení o tom, že se mi ztratila, že o tom víte, protože když mě chytí kolegové, aby mi nenapařili pokutu, protože to auto tady prostě nenechám jako 50 kiláků od baráku, že jo. Nehledě na to, že se prostě taky nějak musím dostat domů, tyva, a jet prostě v dnešní době od někud prostě třeba jako 2 hodiny vlakem, co mi fakt jako nechtělo.
1: Chápu, úplně,
0: no. Co si budem povídat. Takže jsem tam prostě jako přišel, teď jsem jako říkal tohleto a týpek se na mě jako podíval a říká, to myslíte vážně, jako. Říkám, no tak jako, myslím to vážně, samozřejmě, říká. Ne, jako seriózně se vám stávám, děláte si ze mě srandu. Říkám, no nedělám já fakt nějaký potvrzení, abych mohl dojet prostě bez problému domů. Říkám, no tak se otočte a můžete jít. A říkám, a co mám tak jako teďka dělat prostě, jako já to auto potřebuju. On říká, no tak až vás k tomu kolegové, tak prostě dělejte blbýho, že jste jí prostě ztratil a nevěděl jste o tom.
1: Hezky.
0: Říkám, tak to je rana na zlato. Takže takový jako trošičku bizárek, že i když že i Švestka ti prostě jako poradí, jak podvádět. Každopádně mě zajímá, jestli vy máte nějaký bizarní storky se Švestkama. Krištofe?
1: Můžou být úplně random. Jo, nemusí to být jako z auta, může to být klidně, že tě chytili, když si pouštěl dělobuchy.
0: Třeba.
1: No tak super, dobře. Tak. V tom případě jako mám jednu takovou storku, není to úplně se Švestkama, ale trošičku. Každopádně tu vám řeknu potom.
0: Přesně,
1: takže pokud ty máš nějakou storku, tak pojď 210 32 30 30, pojď nám to prozradit, napraš to na sebe, klidně do naší mobilní
0: Ne, napraš ty Švestka.

0: 21 minut k tomu, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, dál Dom a taky Krištof.
1: Čauko, čauko.
0: No a Krištof sliboval, že má taky jednu storku se švestkama. Tak Krištofe, co tam máš?
1: Takovou mírnou, kamaráde, není to úplně, no jakoby vlastně jo, týká se to i mě. My jsme kdysi dávno již tomu, asi 2 roky zpátky, tak jsme s mojím kamarádem Maxem jeli do Zlína, no a tam ještě kousek dál jsme se museli dovést busem, ne, prostě k našemu jednomu kamarádovi, režisérovi, že tam prostě půjdeme trošičku oslavit to léto, zároveň seriál, který jsme vydávali tehdy. No a sedli jsme si tam jako do toho busu příměstského, teďka tam tak jako stojíme a Max se mě ještě ptá, lístky a tohleto? Říkám, to je asi jedno, ne, tady ve Zlíně, vlastně tady jsem v životě neviděl revizora. Kamaráde! Sotva jsem to řekl, tak nastoupili na další zastávce 2 týpci, ne, prostě teda týpek a borka, a začali prohledávat lidi. A já, no tak to je v háji, že jo, a přímo k nám. Dobrý den, lístky. A teďka se jako stala taková situace, že každý zaujal jinou taktiku. Já jsem zaujal taktiku, hrabu se v peněžence a přísahám na všechno, co chcete, že ten lístek mám. Naopak Max zaujal taktiku, kterou na Moravě nesnášíme a říkáme jí Pražák na vesnici. Max si tam vstoupil. Čuměl na ně, začal se chvilku jako hrbat v kapse, ale pak se na ně podíval, sklopil ty uši a říká, já se hrozně omlouvám, já ho nemám. Já nevím, kde se tady ty lístky kupujou. Přímo nad ním, kámo, nekecám, přímo nad ním byla cedule lístky u řidiče. Ale super bylo, že mě začali pomáhat úplně všichni v tom buse. Jakože fakt ty hodné babičky tam z vesnice, aha, prostě říkali, a tady jste se ještě nepodíval, tady, a nestačilo se to do baťohu. To došlo tak daleko, že já jsem s těma revizorama jel asi 8 zastávek a už mi pomáhali i ti revizoři, jak mi věřili, že ten lístek někde mám.
0: Já mám, to je prostě jakože, když takhle revizor potká herce, ty vole.
1: No jasně, jasně, co máš dělat, jo? Takže tak, tolik moje storka. Každopádně, pokud ty máš nějakou jinou storku o tom, jak tě třeba někdy chytili policajti nebo něco jiného, něco vtipného s
0: policajtama, ale kdokoliv, prostě
1: cokoliv, jako přesně, 210 32 30 30, čekáme tady na to, a nebo nám to pošle do naší mobilní apky, protože o tu se stará Dom, tak ať má taky trošku práce, ne, kluk jeden ušatá.
0: Jo,

0: ještě jednou krásné dobré ránko. Všem máme 7 hodin 26 minut. K tomu úterý 28. svátek má Viktor. A řešíme tu s Domem jedno takový téma, a sice policajty a vaše storky s nima. Oba jsme tady přispěli, protože domovy upadla SPZka, já jsem takhle revizorům platil 5 kilčo na místě jednou. No a...
1: Počkejte, že ty jsi to neuhrál teda nakonec.
0: Nakonec, kámo, mě to bylo jako, že už samotnýmu blbý, jak jsem tam stál. Tak jsem si říkal, tyjo,
1: takže
0: tak já...
1: Takže jsi se radši napráskal.
0: Nenapráskal, já jsem neřekl, že ten lístek nemám, já jsem řekl, že někde ho tam mám, ale pro sichr, aby oni byli v pořádku, tak jim to zaplatím. Jako reálně to po mně nechtěli pořádně, ale já jsem takhle udělal, no.
1: A tak to jsi měl levnější, než kdyby ho neměl v Praze. V Praze to je za kolik zalít, jo?
0: Myslím, že to je 500 na místě, protože takhle jednou kamaráda chytili taky revizoři, když jsme jeli na akrobaci, a to bylo super, protože sedli jsme si do tramvaje, ne? Týpek prostě, že nebudu si kupovat lístek, to je v pohodě. No a došli revizoři, takže on při něm začal takhle jako nenápadně zdrhat přes celou tu tramvaj až dopředu, aby si stihl, že jo, aktivovat tu jízdenku, která ještě minutu se aktivuje. No nic, že jo, nestihl to, takže dostal 5 kilo, to jim dal. Ale jakmile jsme jeli zpátky, tak ten blbeček si prostě nekoupil další jízdenku, že jo. Víš, co bylo nejlepší? Chytili ho znovu. Úplně jiný pár, ale chytili ho znovu.
1: To je prostě zákon schválnosti. Každopádně my se jdeme podívat taky na vaše storky.
0: Pojďme se na to podívat. Máme tady jasně.
2: Hele, storka taková trošku srandovní. Já jsem měl tenkrát A6, jakoby Fastlineu Audinu. No a jel jsem a v jedný vesnici mě chytli chlapáci, že jo, policajti. No a já jsem teda nikdy jako nelízal, jo, páni na to koukají na to auto. No to máte nějaký drahý a tohle. Já říkám, ne, to nebylo zas tak drahý. A
0: omamné látky.
2: A já říkám, no já nejsem žádný Escobar, jako, a to chlapi se šli smát a říkám, no vtipný, no tak jako dal jsem jim dejchnout, dal jsem jim to a nic, že úplně to, ale chlapi si dělali srandu, tak to bylo docela komický.
0: Tak to dopadlo ještě dobře, ne, celkem?
1: To dopadlo ještě dobře, ale taky to mohlo být pozitivní.
0: Když jsi pozitivní, no. Když ne, jsi
1: ale takhle ono to jako v občas těba, i když vlastně jako nic nebereš, tak stejně jakoby kolikrát ten test prostě jako něco ukáže. On je jako extrémně nespolehlivý.
0: Jo, to známe, Dome, taky se vymlouváš na ústní vodu, že jo, vždycky.
1: No ale počkej, oni tě pak ale vemou na krev a tam zjistí, že nic prostě.
0: To zní jako, že máš vlastní zkušenost, Dome.
1: Jo, no.
0: Doufám, že se s náma podělíš v dalším vstupu. Ale teď si ještě dáme co? Dopravu.
1: Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat na takto aktuálně vyprávě na českých silnicích. Co se týče regionu, tak tady žádný velký špatný nevidím, takže se jdeme podívat rovno na dálnice, kde to není taky vůbec špatný. Jediný místo, kde si tak jako trošičku počkáš, tak to je určitě D1 pod Brnem, D2 na příjezdu do Brna a potom taky D7 na příjezdu do Prahy. Jinak Praha nevypadá vůbec špatně. Teda dálnice no, nevypadá vůbec špatně.
0: Dálnice ne, Praha vypadá trošku špatně, protože poskakuje hlavně jižní spojka, a to zhruba 40 minut kvůli kreši na Smořilově. Další zdržovačky jsou klasicky Nuselák asi 10 minut, Bělohorská asi 10 minut. No a bouračky potom hlásí třeba ulice Strakonická na Smíchově a nebo ulice Mezibranská na Novém městě.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. I got a song filled with shit for the strong willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like

0: Tematicky Eminem, Venom, když je ten Comic Con lomeno byl. Stále posloucháš Radio Spin s Domem a s Krištofem, takhle v úterý máme 7 hodin 33 minut. No a co tu řešíme, Dome?
1: My tady řešíme vaše nejbizarnější nebo nejlepší storky se švestkama. My už jsme tady ze svého soudku trošičku přispěli, no a teď je samozřejmě řada na vás. No a jednu takovou storku, musím říct, že naprosto perfektní storku tady otevřela Žanet, tak jdeme na ní.
2: Čau, kluci, hele, já mám jakoby popravdě storek s fízlema docela dost. Ale jedna, co mě nejvíc baví, je to, když jsem chtěla jít mýmu klukovi udělat prostě jako překvápko do jeho práce. A já jsem v autě prostě totálně nahatá, jenom prostě v sexy župánku a pantoflíčkách. A oni mě zrovna zastavili a ten jeden mi zrovna říká, můžete si prosím vystoupit? Tak jsem vystoupila. Myslím, že pánům to bylo dost jasný. Možná si myslel, že jsem nějaká lehká holka nebo tak, ale pak jsem jim to vysvětlila.
1: A co?
0: A co bylo dál?
1: A co? Co bylo dál?
0: Ale my jsme na pěti,
1: počkej,
0: Janet,
1: počkej,
0: ale.
1: Janet, co bylo dál? No to nás zajímá.
0: Šup, šup.
1: No?
0: Zpátky do té aplikace, a co bylo dál? Jako potřebujeme, co? Bylo, nebylo? Jak to bylo teda?
1: No, jak to dopadlo? My jsme úplně načatý.
0: Mělej!

0: zase znovu to řeknu, kámo, skvělá písnička tady, tohle to miluju, to zbožňuju. To každopádně ty posloucháš Radio Spin úterý 28. července 7 hodin 38 minutek. A doma, já jsem si tak jako všiml, že nám do apky něco přišlo, co?
1: A to jsem píš, že přišlo. Jo? Všichni na to čekáme.
0: Dobře. Hele, chvilku zpátky jsme si dopouštěli voiceovku od Janet, ale ta voiceovka tak jako skončila někde v půlce a nás zajímalo, co je dál. A Janet je skvělá a poslala nám druhou část, já jsem ještě neslyšel, tak pojď.
2: No, prostě vylezla jsem, říkám, no, jako ten jeden týpek úplně říká, kam jedete? A já říkám, no, za přítelem do práce. A on jako takhle, do jaký práce? Říkám, no, přítel automechanika, já tam jako jedu mu udělat jakoby překvápko. A ten druhý fízl úplně, jo, takhle. No tak to je jasný, no tak to jeďte, to jeďte, to je šťastný chlap, to je dobrý. A já říkám, jo, jo, tak jsem tam dojela. A tam to teda bylo taky prekérní, tam se mi teda taky stala jedna jakoby fuck up věc, ale super to bylo.
0: Ty jako, hej, já nevím, proč mají všichni pocit, že ty nejlepší příběhy se musí vyprávět v trilogiích, kámo? Pán prstenů, Shrek, nevím co všechno, jak, kde to je, kde je ten další?
1: Hej, máme part 3.
0: Jo, tam je i part 3.
1: Je. No víš co, ona totiž ta voiceovka jde nahrát jenom 30 vteřinová.
0: Aha, tak to chápu. Promiň, Janet, neber si to osobně, to se omlouvám. Part 3, pojďme na to.
2: Já jsem tam dojela a teďka jsem otřela tu garáž, jo, a máte se tam prostě stále, já úplně říkám, čo, lásko. Teď jsem na něj vlítla, úplně jsem na něj skočila, skočila jsem na kapotu to a začala jsem ho cucat a on furt leto, počkej. No a než mi chtěl něco říct, tak pod tím autem vyjel jeho kolega Marek a říká, je, ahoj Žando, a já tam úplně říkala,
1: to je skvělý. Mně se ale hrozně líbí, jak jsme se prostě od švestek dostali až sem, ty vole.
0: Až do autodílny, ale o tom je ten život, je to krása.
1: No to jo, ty vole, já jsem si takhle u toho představil, ty, jak by to asi vypadalo, kdyby mě takhle Božka chtěla udělat překvapení v práci, ty vole.
0: Tak jako, já bych se nezlobil tady.
1: Ne, šel by si za dveře, kámo.
0: Aha, tak

0: Hezký dobrý den všem u Rádia Spin, ještě jednou máme 7 hodin a taky 43 minut. K tomu my tady za sebou máme takový celovečerák se Žanet dneska,
1: no, nebo spíš jejda, fakt.
0: Celoraňák se Žanet, ale vlastně jako musím říct, že reakce jsou docela dobrý, protože Petr takový, tak ten očekává ještě něco dalšího.
2: Čau kluci, já nevím jak vy teda, jak všichni ostatní, ale já očekám ještě od Žandy na 4. a na 5. díl.
1: To si piš. Žando, prostě musíš nás zásobovat víc storkama, nedá se, no. Každopádně Petr tady taky přispěl svou trošku domní na naše téma, na naše téma ohledně policajtů.
2: Tak já včera mě zrovna chytli státáci, jel jsem takhle, myslím, že to bylo ve Strašnicích, byl tam přitázaný směr rovně nebo doprava, já samozřejmě potřeboval doleva. A oni za mnou stáli, úplně mi stáli za zadkem, tak jsem to tam doleva švihnul na jednou maják, říkám, ty vole, tak to je v háji. Takže asi po 200 metrech mě zastavili, vylezla policistka, policaj, tak policistka mě kontrolovala, říkala, pane řidiči, víte, co jste způsobil, říkám, vím, tohle. A ona, co mi k tomu dopravnímu přestupku můžete říct, proč jste to udělal, říkám, z mladické nerozvážnosti. Ona se začala chechtat, ten řidičák mi vrátila, řekla, že jste.
1: To je skvělý. To je fakt ale ukázka toho, že jakmile si pozitivně naladění člověka a prostě srčíš aspoň trošku humorem, tak je to vždycky lepší.
0: Hele, já se takhle pamatuju na našeho jednoho známého, když jsme udělali, tak samozřejmě tak jako trošičku požil, ale všechno to maso prostě potřeboval jakoby dostat domů, že jo. A po cestě prostě jako dělal bordel a to, jak přijeli prostě jako švestky, že jo. Lidi mu dali dechnout, zjistili, že prostě jako má požito a že prostě dělá bordel, tak mu začali nadávat a to on říká, pane police, jo, tak si nějak domluvíme, na takhle tam o sebe ťukal těma územěma bučkama. Il y en a plusieurs loyers.

0: Tutu, Radio Spin ve tvých uších, úterý 28. července, Dom a Krištof tě zdraví od Majku. No a další storky, Dome, další storky. Žanet neposlala nic náhodou?
1: Hele, myslím si, že už tam nic dalšího není, že Žanet prostě už je dneska jako vykecená. Jakože, hele, říkám, jako byla to prostě taková půl hodinka se Žanet.
0: Náhodou, super,
1: ale
0: super.
1: Jako storka byla super, Žanet, děkujeme.
0: Nebo já tu mám ještě další, třeba pokud jsem byl tu Michala.
2: Ale tak mě se stalo, že jsem takhle jednou pospíšal za manželkou a dcerou domů, tak jsem to fakt valil kolem 2 kila a zrovna jsem předjel policajty. Taky hnedko na mě zavlikli a když jsem přijížděl na klejnici, tak kolem nás projel týpek ještě tak rychlejc než já a on nechtál vedle mě a viděl, jak proletěl, tak mi řekl, hej, pane řidiči, vy máte tak...
0: Ze zadnice.
2: Kliku, vypadněte a jeďte a vydali se za ním. Říkám, ty vole, to normálně... Body a pokutu mi normálně ušetřil jiný týpek, který tam letěl ještě rychleji než já.
0: Jako, tohle to je crazy, kámo. Tohle to je fakt crazy. Fakt, jakou kliku musíš mít, že kolem tebe prostě jede týpeček ještě rychlejc než ty, když už i ty jedeš tak rychle, wow, jako... Proč ne?
1: To byl prostě dárek zhora.
0: No to jo, to bylo poslání, ty jo.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Prostě milu ten kytarový riff na konci, jo. To je prostě geniální.
2: Měl by se používat víc, kámo. Jakože fakt elektrický kytáry a rap, to je něco, co mi strašně sedí.
1: Je to pravda.
2: No
1: to
2: ale dobrý. Co tu máme teď, Dome, abychom nespadli do týhletý melancholie a trošičku to nabili energii, Dominiku.
1: A počkej, já se z toho musím jako dostávat trošičku dýl, přece jenom jsem starší člověk trošičku.
2: Prosím tě, to musíš, proto jsi stoupil teďka.
1: Ano, proto jsem se stoupnul, aby se to tak jako hezky rozproudilo ve mně.
2: Dobrá.
1: Každopádně, my před sebou máme mashup, který jsme tady společně s Krištofem dneska ráno namíchali a myslím si, že se máte na co těšit a myslím si, že vám to dá i trošičku zabrat.
2: Jdem na to. Tvoje počty
1: Jako nebude to jednoduchý. Ta jedna věc je tam trošičku schovaná.
2: No? Je tam hrozně schovaná,
1: trošičku
2: promiň.
1: Hodně schovaná.
2: Já ji tam vůbec neslyším teda.
1: A ona časem vyleze, nebo jelo, ono se to odfiltruje.
2: Můžeme udělat ten tvůj trik se špičatým kloboukem, nebo jak se to jmenovalo. A...
1: Ještě ne, trik se špičatým
2: kloboukem.
1: Ne,
2: já říkám někdy potom, kdyby to náhodou bylo jako moc těžký. Každopádně tady je mashup ještě jednou. Tvoje počty
1: A co teď, no? No, teď volejte. 210-32-30-30. Mobilní aplikace Rádia Spin. Co je dneska mashupu, dávejte vědět.
0: Poznal jsi trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210-32-30-30. Právě teď.

0: Spin ráno. Meša.
1: 7 hodin 56 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, no a začíná to být trošičku napínavý, protože jsme pár minut zpátky pustili mešup. No a nějaký typy se to začaly objevovat, ale ještě předtím bychom si ten mešup mohli společně na chvilinku připomenout.
2: Tvoje počty
3: to není mešap, to je myšmaš.
1: Takový trošku myšmaš. Každopádně si myslím, že tři věci tam budou slyšet docela zřetelně a ta jedna, to bude oříšek na další hodinku. Možná, to uvidíme myslím. Podle toho, co typujete.
3: Tak chcem se na to ještě podívat.
1: To víš, že se
3: dobrá,
1: na to spolu podíváme.
3: Tak jako, hele, koho tu máme doma, jo, dívej. Jo, trilogie byla zakončena úspěšně a nyní začíná další trilogie, takže Žanet.
4: Ty kráso, pak tam slyším Leckáře, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, ale nevím, jestli se to jmenuje. Pak tam slyším znělku s Jamese Bonda prostě, jo.
1: Znělka s Jamese Bonda.
3: A je to správně doma.
1: Hneckář tu kytaru jsem koupil kvůli tobě.
3: Jako hele, já si myslím, když se tady ještě tak jako podívám, jestli tu náhodou nemám někoho na telefonu, jo. Myslím, že jsem
1: ahoj, měl. Andrej.
3: Tady byl Andrej třeba. Taky typoval, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. A já si myslím, že tohle to asi můžeme odhalit, protože to je tam fakt jako pěkně slyšet.
1: Jo, to jsem. Tu kytáru jsem koupil
3: kvůli tobě. Naprostá pravda tady tohle.
1: No a Žanda taky říkala, že tam slyší tu bondovku. Tak bondovku asi můžeme prozradit, že tam je
5: taky.
1: No začne taky prostě.
3: Správně. Každopádně teďka už je to jenom na tobě. Můžeš tam dát vidět třeba do apky a ten mashup schválně pustím ještě jednou. A kdybys tam slyšel něco jiného než bondovku, lomeno znělku, že se Bonda a pelíšky, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, tak nám dej vědět. Ten mashup zní takhle. Tvoje počty
1: No, abyste neřekli, že jsme jenom slibotechny, tak si myslím, že bys mohli udělat takový ten trik se špičatým kloboukem.
3: Fakt jo.
1: Co si myslíš, Krištofe?
3: No, já nevím, jako pomáhá to, nepomáhá. Nechcem to nechat
1: no,
3: na další
1: tak
3: hoďku.
1: Uvidíme, jestli to dneska pomůže.
3: No, tak to zkusme, no, tak já si to tady tak jako stáhnu.
1: Stáhni to a pust to tam.
3: A uděláme trik se špičatým kloboukem. Lomeno trik s tichým poslechem. Jak jsi to říkal? Fígo s tichým poslechem.
1: Ne, fígo s tichým poslechem.
3: Tak potichoučku, takhle. Dávej vědět a vyjdeme počasí.
0: Poznal jsi trojici tracků?
6: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210-32-30-30. Právě teď.
1: A my se jdeme taky podívat na to, co nás během dnešního dne čeká a venku a teda můžeme říct, že bude naprosto perfektně, ještě tak jako bude docela ideálně, protože nás čekají opět nějaký ty 35 až 39, ale dneska maxima vyšplhají zhruba tak nějakým 28 a to v Praze, jinak po celé České republice průměr 24 stupňů Celsia, jasno až polejasno, takže je úplně ideální letní počasí.
3: To si myslím, že bude paráda. Fun fact, na turecké riviéře je právě teď 29 stupňů
1: Celsia.
0: Radio.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Hudební betly, hudební betly.

0: Spin. Československý underground.
1: Playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 začo? Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violente? Brácho, asi jo. Brácho,

0: ještě jednou krásný dobrý ránko, nebo krásný dobrý dopo, to záleží, kolik zrovna mají tvoje biologické hodiny. Ty posloucháš Radio Spin. Já jsem myslel jako hodně, nevím, já, biologické hodiny to je trošku něco jiného. Každopádně, máš tady, máme tu úterý 28. července, jednoho smějícího se doma a jednoho trapního Krištofa u Majku. Čus, čus.
1: Kámo, jak jsem prostě došel k biologickým hodinám.
0: Nevím, nevím. Nějak to tam prostě vletělo, to no, tak bývá, když improvizuješ tady tyhle ty vstupy, je to většinou sranda. Každopádně já jsem asi nějakou půl hoďku nebo hoďku zpátky týzoval, že se podíváme na jeden neobvyklý dárek, takovej tip, pokud máte 50 tisíc na zbyt, jo.
1: Yes.
0: A to kvůli tomu, že jeden týpeček, jo, Čech, chovatel, tak vymyslel pro svou přítelkyni Katku úplně úžasný dárek a místo, nevím, kytek nebo nějakých šperků, tak jí kámo dal 4 japonský veverky.
1: Počkej, jako 4 japonský veverky, prosím.
0: Jo,
1: úplně 4? Nonsense.
0: Jo, úplně nonsense, protože jako bacha, japonský veverky, to je rarita jak svině, to prostě neseženeš v Česku, to znamená, že Boris pro ně musel do Rumunska, protože...
1: Já myslím, že počkej, jako do Rumunska pro japonský veverky.
0: Jo, musel do Rumunska.
1: To dává smysl.
0: Jo, to je něco jako u nás ve Zlíně, tyjo, tam je, myslím, že se to jmenuje u Chorvata, nebo tak něco, a to je zmrzlinářství, ale týpek se narodil v Bosně a Hercegovině, ale říká o sobě, že je Bulhar. Chorvata. Takže asi tak nějak, takové migrující veverky, no. Přičemž jedna ta veverka ho vyšla na 500 euro, to znamená 12 000 za jednu veverku, když to přepočítáme, zhruba nějakých 50 000, tyjo, za 4 veverky. Já si myslím, že to je skvělý dárek. Jakože, kdyby mi moje holka dala 4 veverky japonský, tak skáču radostí do výšky, vůbec nevíš jak.
1: Říká, co by si s nima dělal, jako?
0: To nevím, kámo, natočil bych s nima nového Alvina a Chipmunky.
1: To se asi dá, ano.
0: Tak.

0: nebo lež. Cítím se jako astronaut v oceánu, když poslouchám Radio Spin s Dominikem, protože Dominik v tom taky pěkně plave občas. Každopádně, ty posloucháš Radio Spin a...
1: Počkej, kámo, zrovna včera jsme v tom Spikem rozhodně neplavali. Jako.
0: To je pravda. Včera jste si uhráli v pravdě nebo lži dva bodíky, pokud se nepletu.
1: Mm-hmm.
0: A dneska je na čase, aby se to pokořili. To znamená, že vyzýváme jednoho z vás, aby se tady k Dominikovi připojil, protože dnešní pravda nebo lež bude na téma teploty.
1: Jako vážně.
0: Jako vážně, kamaráde.
1: Jako vážně.
0: A to teda jenom kvůli tomu, že jsem se díval na to počasí a říkám, kámo, ne, bude prostě 38 stupňů tohle. Pojďme to zahrnout, pojďme se to tam dát.
1: Takže prostě otázka teploty. Číslo jedna. Písek na Sahaře mívá pravidelně na sluníčku přes 100 stupňů Celsia.
0: Ne, pozor, budou to teploty v Česku.
1: Je, ty vole, no tak dobře. No,
0: takže 210, 32, 30, 30, prozvání, protože Dominik s tímhletím určitě potřebuje pomoc.
1: Takže jestli tady mám nějakou rosničku, tak prosím, cinkni a pomož mi.
0: Šup. Začínáme za dvě minutky.

problémy s štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bass Down, Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda,

0: Přečtu DPH. Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A krásný dobrý ráno. Hej. Mám tady někoho na drátě?
2: To, no to si píš, že tady máš někoho na drátě.
1: Já potřebuju prostě někoho, kdo mi pomůže vyhrát dneska.
2: Kdo to je? Je to Jirka. Čau Jirko.
3: Čau Kristofe, čau Dome, čau Spinner.
1: Nazdar Jiříčku. Hele, tak mi řekni Jiříku, jak seš na tom s teplotama?
3: Tak jako atomový fyzik nejsem, kámo, asi no.
1: Tak to počkej, ale ty vole, tak o čem se pak tady budeme bavit, ale...
3: A tak nějak to zvládneme, ne?
1: Jo, ale něco dáme dohromady, já si myslím,
3: tak
1: že
3: určitě.
1: Jo. On se tak jako zase prostě tváří tak jako lišácky, ale hele, to uhrajem prostě. Včera jsme to s Pajkem taky uhráli,
2: když
1: nevíme jak. Já jsem totiž
2: kulišák.
1: No, to je takový kulišák, no.
2: Dobře, chlapi, nažavte mozkový buňky a jdeme na to. První statement. Nejvyšší naměřená teplota v Česku byla 41,9 stupňů Celsia.
1: A to bylo vlastně jako poměrně nedávno, podle mě, ne?
3: Já si myslím, že tohle je pravda, no.
1: Já si taky myslím, že to může být pravda, jakože přes 40 to bylo, nevím, jestli to bylo 41,9, ale přes 40 to bylo určitě. Takže, hele, já bych to dal za pravdu. Co Jiříku?
2: Co když to bude 42?
1: Což to bude 42, no tak to zaokrouhlíme nahoru tak... a bude to taky pravda.
2: To je no, takhle to nefunguje, kluci, takhle to nefunguje. Každopádně označujete pravdu, jo? Označíme tady pravdu? Máte pravdu, dobře, ano, máte pravdu, bylo to taky celkem nedávno, 28. června 26 to bylo, no, v Doksanech.
1: Vím, ne, si to pamatuju, taky bylo vedra jak prase venku.
2: To bylo, no.
3: A tak neměl... jste domově odrosila pleška, bo.
1: To odrosila, protože jsem ještě neměl tu klimu doma, tyva. Ale počkej, zítra to přijde.
2: Přesně, dobrá, no. Pojďme dál. Druhý statement. V každém měsíci roku už byla v Česku někdy naměřená teplota nad 20 stupňů.
1: To je takový trošku shady, ne?
3: Já bych tomu, ale já si myslím, že to bude pravda.
1: Ale počkej, Jiříku, ty jsi nějakou tu zimu už určitě zažil.
3: No, jej.
2: Jak mu to vmetl teďka, ne, Jirko, dej mu to se hrát zpátky.
3: Ne, jako já jsem v pohodě, jako hele, já si pamatuju ještě Šišku, když měl obě oči, takže v pohodě.
2: Zažil všechny prezidenty, ty.
1: A Husa hoří, no nic.
3: A Šemíka hříbě, vole.
2: No tak co ty na to, je to shady, není to shady?
3: Hele, podle mě to je pravda, Dome.
1: Jakože by v prosinci bylo přes 20, jo?
3: Jo.
1: Nebo v lednu, to by pak leden už nemohl být nikdy leden, ty vole.
3: Ty vole, jsi v Čechách, tady je všechno možný. Poručíme větru dešti.
1: To je pravda, no tak jo, ale tak mu dáme za pravdu.
2: Dobrá, označíme tady pravdu. Bohužel, pánové, bohužel je to lež.
1: Já jsem si říkal, že ten leden
2: jedinej ten leden vám to tam trošičku zkazil, že tam těch 20 jako nebylo, ale prosinec třeba měl 20 stupňů. Myslím, že to byl rok 2015, když já jsem byl ještě trošku menší, tak tehdy bylo fakt jako na mikinu jenom.
1: Fakt, jo. Já jsem čekal, že řekne, že v tom lednu bylo 19,9, to bych asi skočil přes stůl.
2: No jako bylo tam nějaký 19,8, takže se to musí takhle počítat. Třetí otázka, Romeo, třetí statement. Rozdíl mezi historicky nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou v Česku je větší než 80 stupňů Celsia.
3: No, tak teď to nechám na tobě, kámo.
1: Počkej, jakože obecně jako za celou historii.
2: Jo, prostě rozdíl mezi tou nejvyšší naměřenou teplotou a nejnižší naměřenou teplotou v Česku.
1: A tak to by teoreticky asi být mohlo, Jiříku, ne? Ale tak jako když teďka bylo těch 42
3: asi, jo,
1: stupňů,
3: jakože
1: jestli někdy bylo minus 40...
3: Já si myslím, že nás se rozseká dneska, ale jo, dáme.
2: A to znamená,
3: dáme
2: že by
3: pravdu.
2: Muselo být minus 40, ale pokud je to víc než 80 stupňů a víc než minus 40, že?
1: A tak jako bývaly doby, kdy zamrzala celá Vltava, já si myslím, že mohlo být i minus 40, aspoň jednou jako to tak jako padnout mohlo, hele.
3: Jo, já si myslím, že jo.
2: Dobře, takže chcete označit pravdu, jo?
1: Jo, dejme pravdu.
2: Tak označujeme pravdu. Dva body pro vás, panové, no máte pravdu, dneska jste to rozdrtili.
1: Dobře, Jiříku!
2: Naprostá pravda, že jo? Když jsem těch 41,9 stupňů, tak nejmenší teplota byla podle ústavu minus 42,2 stupňů. Takže to je zhruba 84,1 stupně rozdíl.
3: To je skoro můj rok, ty vole.
1: Mě zajímalo teda, v čem ty lidi chodili, protože to už není ani na kožich, ty vole.
2: V čem chodili? To ti už asi řeknu, v baráku, kamaráde. Každopádně, Jirko, děkujeme ti za to, že jsi zahrál. Zavolej zase někdy, vypadá to, že to budu mít, kdo přináší štěstí. Tak čus.
1: Díky, pane, čus.
3: Čau,

0: To byl epický konec sektora, teda musím říct. Každopádně, rychlá doprava na rádiu Spin, my se jdeme spolu podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích, konkrétně začneme v regionech. Takže pozor si dávejte, zejména v Brně, a to hnedka dvakrát, jednou v ulici Jedovnická a potom v ulici Hanácká, nebo respektive na křižovatce Hanácký a potom taky Špirkový, takže tam určitě dávejte pozor. Jinak co se dálnic týče, tak D1 hlásí crash a to hnedka pod Brnem, takže tam určitě dávejte pozor. Jinak dálnice aktuálně nevypadají vlastně úplně špatně, D8, D7, trošičku už to jsem před Prahou, ale je to docela v pohodě.
1: Jo jo, ta Praha nám to trošku brzdí, protože tady si hodně počkáš, hlavně teda pražský okruh poskakuje a to u Velkých Uchle, tam se sekneš na 15 minut, taky na sjezdu na Beroun, tam taky 15 minut. Co nejvíc poskakuje, tak je Štěrboholská spojka, na který se momentálně sekneš zhruba na půl hodiny za Černým mostem, takže opatrně na to. Co se crashů týče, tak jediný crash mi tady momentálně svítí na ulici Vysočanská, jinak by to mělo být fresh. Každopádně pokud máš nějaký jiný info, 210 32 30 30 anebo do naší mobilní apky.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Pusťte něco jiného, prosím, Spin.
4: Pojď to rozpálit.

0: 8:30, ty posloucháš Radio Spin s tebou, Jirálka, Krištof a taky Dominik.
1: Čau.
0: No a já mám tady ještě jednu novinku, než se pustíme do hry jeden na jednoho, protože já nevím, jestli tady mám nějaký milovníky bojových sportů, já si myslím, že určitě. Tak mám pro vás jedno takové doporučení, a sice to, že už 1. srpna oslaví OKTAGON svoje 10. výročí na Štvanice, takže už je rozhodně jasný, že to bude velký, velkolepý. No a co víc, na YouTube najdeš teďka taky dokument týhletý desetiletý cestě. Já teda musím říct, že nejsem úplně sportovní guru. MMA mi to vlastně jako taky nic moc neříká, ale vím, že OKTAGON si prostě vybudoval jméno nejen v Česku, ale vlastně asi dá se říct i obecně po světě, protože to je fakt jako velký. Ale mě by zajímalo, Krištofe, co ty a bojový sporty?
1: Já to mám rád upřímně. Jakože nejedu to úplně extra do hloubky, ale jakmile jsou nějaké MMA zápasy, tak já se na to rád podívám.
0: Fakt?
1: Jo, musím říct, že nikdy mě to nebavilo, když jsem byl mladší, a nějak se jako k tomu postupně prokousávám a vlastně to čím dál tím víc uznávám jakožto sport. Překvapilo mě to, že OKTAGON má už 10 let, to mi vůbec nepřijde tady tohle.
0: Je to crazy.
1: Je to pořád přijde jako relativně nová organizace vlastně, a ono vůbec, že jo.
0: Hele, já mám pocit, že vím o OKTAGONu třeba jako 2-3 roky, ty vole, a no, už je to 10, takže jako šílený. Každopádně asi teda přejeme všechno nejlepší.
1: No, rozhodně.
0: A rádi bojový sporty, tak si myslím, že program na 1. srpna máte jasný.
1: Přesně. A kdyby náhodou, tak počkejte před rádiem a Dominik má s sebou rukavice. Ne, já si se tam
0: jistě.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A víte, co pro vás zase máme?
2: To by mě zajímalo, Dome, o co si tak můžeme dneska zahrát. Já tak trošku doufám, že to bude třeba něco k jídlu.
1: No, tak to zase tak úplně nebude, ale bylo by to. Jako takhle, kdybychom tady hráli o něco k jídlu, tak to nepředáváme dál, ale sežerem to rovnou tady. Každopádně, my pro vás máme oblečení,
2: no, jasně.
1: Ale nejen takhle nějaký oblečení, my pro vás máme tričko Rádia Spin, který můžete nosit kdykoliv se vám zachce a vždycky vám bude slušet.
2: Vážení spineři, je to naprosto unikátní a nečekaný triko, protože černý má na sobě růžový potisk Rádia Spin, ale s tímhletím trikem nemusíte dělat jen to, že ho budete nosit, ne. Vy s ním můžete dělat naprosto cokoliv. Vy si ho můžete dát na hlavu jakožto durak a jít s ním třeba na pláž, trošku si počilovat. Eventuálně ho můžete někomu věnovat jako dárek, i to je samozřejmě možný. Nebo to triko můžete prostě jenom vzít, zmuchlat a podložit s ním stůl. To všechno se stát může, ale to nám prosím neříkejte a ani to nedělejte, protože to se s takovým krásným tričkem, jako je triko Rádia Spin, nedělá.
1: Tak jako nečekal jsem, že v tom promo dojdeš prostě s tím, že by někdo dával to tričko Rádia Spin pod stůl.
2: To byl prostě teleshopping Horsta Fuchse,
1: no. No, ale takový jako trošičku zvlášť. Nicméně to tričko je samozřejmě o to, abyste ho hrdě nosili na sobě, což dělat budete. Takže 210, 32, 30, 30, potřebujeme dva z vás, kdo se o to krásný tričko Rádia Spin poperou.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A jdeme na to, máme tu dva chrabré muže, kteří se utkají proti sobě o jedno triko Radia Spin.
2: Ale počkej, já mám jednu takový jeden dobrý poznatek, protože včera si tady o tričko Radia Spin zahrál Martin a taky Richard. No a dneska tady máme Martina a taky Richarda, ale pravděpodobně jinýho Martina.
1: Fakt
2: a
1: jo, tak kluci, ahoj Richard, ahoj Martias, slyšíme se.
3: Ahoj.
4: Vítejte, ahoj.
1: Nazdar, nazdar, ahoj všem. Hele, byl někdo z vás, kdo tady hrál včera?
4: Bohužel ne, já jsem včera ještě na dovolené. Takže...
1: Tak to nechápu, jak se to stane, ale fakt jste normálně. Včera nám taky volal nějaký Martias a nějaký Richard a hráli proti sobě, to není možný.
2: To je crazy. Hele, ale víš, co můžeme udělat? Můžeme si tady udělat prostě jako pomyslnou tabulku a můžeme se tam odškrtnout. Pondělí Martin Richard, úterý Martin Richard a schválně, jestli Martin a Richard budou volat až do konce týdne, protože to bylo hustý.
1: No bylo by to super. Každopádně kluci, já jenom zmakuju pravidla, abyste se mohli utkat o tohleto triko. My vám dáme nějakou otázku a vy se přihlásíte tím, že vy křiknete svoje jméno a teprve až potom můžete říct svoji odpověď. Je to jasný?
4: Jasná.
1: Super.
2: V případě, že tak neuděláte, tak přihráváte bot na druhou stranu a to samozřejmě nechcete. Dnešní otázky jsou stejný, jsou podobný jako včera, respektive jsou na stejný téma a to je peníze. Takže jdeme na to.
1: Pojďme na to. Doma, jaká je první otázka?
2: Jakou barvu má 2000?
4: Martias? Je zle zelená.
1: No a to je naprosto správně, Martias. Jeden bod pro tebe.
4: Je ještě Emma Destinová, to ještě můžu říct, jestli chcete.
2: Jako můžeš to říct, no?
1: Jako takový pěkný bonus, příjemný. Každopádně, Martias...
2: Ne, to je furt za jeden.
1: Martias, jeden bod, jdeme dál. Cink. Druhá otázka. Jakou měnou se dřív platilo v Chorvatsku?
2: Martias, ty vole, nějaký, no je to i dneska.
4: Včera nám běhala po střeše a byla to kuna.
1: No tak co si budem, to je další správná odpověď.
2: Já jsem si říkal, jestli to nebyl třeba bobr, ale to dobře. No tak jo.
1: Richarde, tak pojď, aspoň pro sichre musíš dát aspoň jeden bod.
2: Přesně, ať to není úplně ostuda, hele. Tak poslední otázka. Jo. Čím se platí v Polsku?
4: Richard,
2: to byl Richard. Pojď.
3: Dvotý.
2: Zlotý.
1: Jo, správně. Je tam aspoň ten jeden bod, aby se neřeklo.
2: Hele, tak Richarde, úplně s ostudičkou to není, ale na tričko to bohužel taky není. Každopádně cinknout se o něj může zase zítra. Takže děkujeme za hru a třeba se zítra uslyšíme. No a Martias, tobě gratulujeme k tričku.
4: Super, díky moc, borci.
1: Taky no, děkujeme, prosím tě, Martias, jenom vydrž mi na drátě, netípej mi to, abych si opsal spoustu informací o tobě a abychom ti to tečka mohli poslat.
2: Všechno o tobě.
1: Kluci, děkujeme moc za hru.
4: Všechno,
1: kamarády. I kartu s pinem. Ríšo, měj se, Martias, čau.
4: Čau.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Spin ráno. Mashup.
2: A jdeme na poslední věc, kterou je tady potřeba trošičku dořešit. No a to je náš mešápek, který dneska jsme tady namíchali a zní nějak takhle. Tvoje počty vlastně. Jo, jo. Tak hele, Dome, co už jsme odhalili?
3: Tak my už víme, že je tam, Janet dávala, nebo respektive typovala Jamesa Bonda a taky Václava Neckáře a jeho písnička Tu kytaru jsem koupil.
2: Jasnačka. Takže připomenem James Bond. Všichni známe, to je legendární. A potom samozřejmě
4: Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě.
2: Každopádně máme tam ještě další dvě věci na odhaleníčko.
3: Je to tak.
2: A jednu z nich možná odhalil kdo? Matěj.
5: Čau, tady Matěj. Ale myslím si, že poslední track v mashupu je Viktor Šín Deja Vu. Čau.
2: Viktor Šín Deja Vu.
3: Je to správně? Dobrá otázka.
2: Necháme to jako otázku, nebo ne?
3: Ne, dobře.
2: Je potřeba to trošku vyřešit, že jo? Takže Viktor Šín a Izo Deja Vu tam samozřejmě je.
6: Tvoje oči, tyhle slova.
7: Deja Vu.
6: V plicích mě zas něco podá.
7: Deja Vu.
2: No a tím pádem...
3: Dobrá věc, ty vole.
2: Je, já to zbožňuju. I ten klip je naprosto skvělý. Každopádně zbývá nám tady jedna jediná věc v tom mashupu, která je tam fakt jako schovaná. Takže uvidíme, jestli to někdo uslyšíte. Pokud byste ji slyšeli, tak 210 32 30 30. Kolněte nám ještě, než přijde Vicky, která se to pokusí odhalit. Mashup ještě jednou takhle.
6: Tvoje oči, tyhle slova.
3: Já jsem ale přišel na jednu věc.
2: No.
3: On ten můj fígl se špičatým kloboukem, alias tichý poslech trošičku pomohl. Takže ještě bych udělal to, že spinnerům dáme ještě jeden tichý poslech.
2: Jo, tak jako ty jsi moc hodný na ně, ale dobře. Tady máte jeden domův trik se špičatým kloboukem.
6: Tvoje oči,
3: nejde v pozadí, to tam je.
2: No, jako hodně v pozadí. Tak dáme vědět.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jediné.

0: Máš Krištofe taky krtek money life?
1: Kamaráde, já mám krtek life jenom. Vzhledem tomu, že za 10 dní platím nájem, tak mám fakt jenom krtek life. Ty money někam zmizely. Takže, Dome, co jsme tady ještě chtěli všechno pořešit? Je to milion, máme takový resty. Třeba tady máme od Spikea jedno dopravní info, tak se ho pojďme poslechnout.
2: Pravda. Čau, tady Spike. Hele, nad Klánovickým nádražím, lépe řečeno za tím mostem, vyřezáváme stromy. Budeme se tu pohybovat v silnici, máme to tady označený, tak jenom ať jsou řidiči ohleduplný a opatrný. Jo, díky moc, čau.
1: Spajku, my taky děkujeme za tvoje info, doufám, že na to všichni dáme pozor. No a mimo jiný už tady vítám i Viktorii Hrachovcovou, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, co tu děláte?
3: Dobrý den, já jsem přišla tak jako na kukandu.
1: A jak se říká, na čumendu.
3: Na čumendu, na poslech, tak jako zkontrolovat si to.
1: Určitě,
3: tady,
1: no. Na poslech. Chtěla byste si poslechnout dnešní mashup, který tady řešíme?
3: No samozřejmě.
1: Tak já vám ho pustím, Viktorie.
3: Prosím.
1: Tak, Viktorie, co tam slyšíte?
3: Slyším tam jednoho tajného agenta 007.
1: No ale jistě! To už jsme odhalili. Aha. Co dál?
4: To je taková dominanta toho mashupu, no.
3: Byl tam nějaký rap, ale to
1: byl
3: jsem
1: tam
3: nějak
1: rap, no,
3: nestihla.
1: To nám třeba tady může říct Milan, kterým tam tady s tímhletím volal. Až ho teda zapnu, samozřejmě.
5: Hele, je to Deja Vu od Viktora Šína feat. Izomandias.
1: Deja Vu, Viktor Šín, Izo.
6: Tvoje oči, tyhle slova.
7: Deja Vu.
1: Aha. Yes, sir. Deja Vu. Poslední, co máme teda odhaleno, tak je tohleto.
3: Jo. Kytáru jsem koupil
1: kvůli tobě. No a poslední věc, Dome, já jsem říkal, že tam je schovaná, že fakt nejde poznat.
4: No tak to se nedá nic dělat, no.
1: Bohužel,
4: tak
1: bohužel.
4: V tom případě se s náma Meša ponese do zítra.
1: Jo, že bychom to nechali takhle?
4: Ne, no,
1: ušetříme
4: to
1: si práci, Dominiku.
4: Asi blbě schovaný, no.
1: No, dobře, no, každopádně my vám to odhalíme. To poslední, co tam nejde pořádně slyšet,
4: je
1: tak
4: dávka
1: je...
4: dávka nostalgie. Tisíc podob
3: život mývá. O, byl jednou jeden život.
1: No, jasně.
4: Ano. A... přesně, tak paní Viktorie Hrachovcová.
1: Mega banger tady
3: tohle.
1: Zbožňoval dobrý, jsem co? To jako malý tu pohádku.
3: Vážně?
4: Já taky, ty vám si to možná pustil ještě teďka. Každopádně já jsem teďka měl jenom takovou ještě jenom připomenu dávku nostalgie.
1: No.
4: Protože já jsem včera prostě scrolloval na TikToku a vyskočilo na mě poselství. A vyskočilo na mě přestaň na chvíli scrollovat a podívej se na celý díl Pata a Mata. A normálně tam někdo dal fakt jako celý díl Pata a Mata.
1: Jo.
4: Já vám říkám, já jsem vydržel u toho celou dobu sedět,
1: kecáš.
4: Koukat, no ty vole, a já jsem se bavil.
1: Na TikToku, na kterém si prostě úplně předurčený k tomu swipovat každé 2 sekundy dolů?
4: Absolutně, kámo.
3: Počkej, tady je důležitý, jaký díl?
1: A?
4: Díl s popelnicema.
3: OK, já mám teda nejradši díl, jak dělali bazén a pak z toho vznikne to rýžový pole. Víte?
1: Ne, ne.
3: Já můj oblíbený, to je ještě jakoby ta stará, to je ještě ten starý Pat a Mat, ještě jakoby ten naše divělej.
4: Jo, ten, okay. Prostě, kdy to bylo a je to.
3: Jo, a
4: tak
3: je
4: z toho
3: to.
4: Mi taky vyskočil jeden díl jo. Potom a to mi vyskočilo, když tapetovali.
3: Ano,
1: jo,
3: ano.
1: Tapety, jo, tapety si ještě uvědomuji. Já mám úplně nejoblíbenější díl, kámo, kdy oni si postaví domácí fitko, znáte to?
3: Jo.
1: Oni si ve sklepě postaví fitko, kámo, že půjdu jako hubnout, potom stejně v noci vyžírají ledničku a nakonec se stane to, že přibrali 2 kila, že jo?
4: Miluji to. Takže kdo máte TikTok, tak si myslím, že na vás taky brzo vyskočí tahle ta věc.
1: A na nás vyskočí počasí.
3: Já jsem se lekla normálně.
1: Ne, ne, fakt až tak?
3: No, normálně, když řekneš vyskočilo počasí, tak to byl jumpscare, hele.
4: No ono vyskočilo, protože včera nebylo úplně nejteplejší, dneska už to bude trošičku lepší, protože když se na to podíváte, tak teploty budou dneska maximálně na 28 a to v Praze. No a po zbytku republiky budou zhruba tak někde kolem 26 stupňů Celsia.
1: Já jsem tak pyšný na ty naše oslí můstky, tohle to bylo skvělý, Dome, já ti děkuju.
4: Škoda, že to neslyšel Roman, viď?
1: To je no, pravda, no.
3: A já jsem teď slyšela... No, tak to je můj type beat, to je můj počasí type beat, hele, to je...
1: Super, Vicky, ty pustíš nějaký type beat, kdyby náhodou, kdyby si někdo chtěl říct něco, jo? Tak za chvilku startuje komunikátor z Vicky. Tak si to užijte a my jdem s Domem zase pryč. Tak ahoj a slyšíme se třeba zítra.
4: Čus.
1: Ahoj.

Tak ještě jednou zdraví Vicky, už máme teďkon úterý 28. července, no a svátek má dneska Viktor! To znamená, že samozřejmě, že má svátek náš DJ Devkom, takže Viktore, pokud teď

sloucháš, tak ti přeju vše nejkrásnější k svátku a samozřejmě i všem ostatním Viktorům. Prostě Viktor je ta krásná verze, mužská verze od jména Viktorie, tak já jsem prostě na tohleto trošku jako zatížená, prostě trošku nadržuju tomuto jménu, no tak pardonos, každopádně. Teď co dneska probereme? Mrkneme na novou ledničku, která tě zaručeně schladí a to věř, že se v dnešním týdnu ještě vyplatí. No a mrkneme taky na připravovaný seriál, ve kterém si zahrajou světový fotbalový legendy. Jo a roli tam má i zástupce repový scény. What? Jo a pro všechny zapálený hráče důležitý info. Xbox testuje možnost hraní her zdarma. No a je to pozitivní anebo negativní zpráva? Tak to tady se mnou zůstaň a dozvíš se. Hele, dneska je dobře navařeno, takže teď už je jenom na tobě, abys to pořádně tady okořenil. To znamená, že samozřejmě komunikátor indikuje a znamená, že teď jsou tady songy podle tebe a pro tebe 210, 32, 30, 30 anebo pošli hlasovku. Těším se, kdo se mi tady ozve jako první, ještě tady nikoho nemám a máme tři tracky a potom už je to zcela na tobě, tak těším se, co tady na nás

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, no a mám tady prvního spinnera, který dával takový jako tip, co bychom mohli zařadit do našeho playlistu. Denny.
2: Ahoj, ahoj Vicky, zdravím tebe, zdravím všechny spinnery, spinnerky, prosím tě. Chtěl bych se nechat zahrát skladbu, která se jmenuje Immortal Technique Dance with the Devil. Nevím, jestli tuhle tu skladbu máte v playlistu, ale určitě si myslím, že je potřeba tuhle tu skladbu zařadit. Díky moc, mějte se hezky, čau.
1: Díky Denny za skvělej tip, mám to tady.

A musím říct, že fakt díky moc za tip, Denny, tohle to věřím, že tam přidáme, protože Dance with the Devil od Immortal Technique je vlastně taková ikonická skladba hned z prvního alba Revolutionary Volume 1 a vlastně kdo by Technika neznal, tak je to MC z Harlemu, který vlastně byl hodně známý právě svýma různýma betlama, takže díky moc, Denny. No a já jsem se tak jako rozhlídla a řekla jsem si, ty, ale my máme takovýho jako Technika, ale v českém podání, a je to BPM a jeho Madame Poezie, tak já věřím, že tě to taky potěší. Pojďme si to pustit. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak tady zatím nic výraznějšího nevidím, takže se přesouvám rovnou na dálnice. Tady máme totiž nehodu na D7, a to na 3. kilometru ve směru do Prahy v okolí Tuchoměřic. Teď už jsem v samotné Praze, tady je to složitější. Máme nehodu na Horoměřické a potom taky na jižní spojice. Tady jsou hned dva pruhy uzavřený. No je to u ulice 5. května směrem na Barandák a jsou tady v sobě dvě dodávky. No a potom tady mám ještě nehodu na Pražském městském okruhu, a to na 59. kilometru v okolí Černáků u D11 ve směru na D10. Jinak čeky zdržení v centru, Wilsonova hlásí až 10 minut zpoždění. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Hlavně bezpečně, díky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už Ondřej. Čau Ondro.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Hele, ty jsi mě přivítal tak hrozně hezky, řekneš to taky do éteru.
2: Jasně, svítičko sluní a všichni dejcháme krásně přece.
1: To je fakt paráda. My jsme se vlastně tady spolu bavili teďkon o té zvukomalebnosti té češtiny i v repu. Je to tak?
2: Je to tak.
1: A bavili jsme se, jakože, co teda vnímáš, že ten český rap jako si, že má ještě nějaký jako potenciál si víc hrát jako se slovíčkama, nejen se zvukomalebností, ale možná spíš i třeba s nějakýma novotvarama?
2: No ne, to já jsem spíš řešil zvučnost toho jazyku jako v rapu, že vlastně v tomhle tom my máme jako nevýhodu, že jsme slovanský jazyk a vlastně ty dispozice k tomu, aby to znělo jako úplně super, jsou jakoby menší než u germánských jazyků, jako u francouzštiny, němčiny, angličtiny. Prostě ty lidi, mi připadá, že se musí víc snažit, aby to dali dohromady, aby to znělo jako super. Jo, když to ten Němec nebo Anglán do toho sahne, napíše pár barů a vlastně mu to bude jako zvonit dohromady.
1: Takhle, jako takhle, jak to říkáš, když se zamyslím, tak na druhou stranu třeba taková němčina je hrozně jako ve své podstatě třeba pro mě nelibozvučný jazyk, jakože působí na mě vždycky drsně. Tam z toho jako vykřesat romantiku je podle mě docela těžký. A možná i nějaký jako tracky víc hloubavý, že mám pocit, že jsou jako hodně, možná je to tím Jesusem, jo, ale vagon, taky jdou prostě a do toho jsou takový jako hodně, jak bych to řekla, drsný, ne? A zatímco ta čeština se mi zdá, že zase jako je melodická.
2: Ale Vicky, ty neposloucháš popík, posloucháš rap, jo, to nemá být jako romantika, to má tady o tom, jak se lidi střílejí, ty dílujou drogy a takhle, víš co?
1: Je to jako drsná hudba. Samozřejmě tak. Děkuji, Ondřej, dostala jsem vypískáno. Dostáváš červenou kartu, Vicky, jdi si sednout. Na střídačku s tebou. Ne, víš co, já rozumím, jak to myslíš, ale na druhou stranu třeba ta francouzština, tak ta je taky jako taková, jako taky to není zas tak libozvučný, tyjo, mám pocit. A to mám francouzštinu ráda. Ale taky to, jak je to takový frem, tak mi taky k tomu, vlastně mi k tomu repu ta čeština v celku sedí. A ajna teda. Angličtina je podle mě jako banger. No. Tam se dá
2: jo,
1: dělat
2: všechno. Mě právě i ta němčina, i když si poslouchneš nějaký Italy, nebo něco takového, tak oni prostě, mně připadá, že to skládají mnohem jednodušej, jakoby ten jazyk, ne jako, že skládají skladby, to nevím, ale
1: jasně.
2: Že ten jazyk se do sebe skládá jakoby mnohem jednodušej, než ta.
1: To s tebou souhlasím. Prostě to s tebou souhlasím a musím říct, že prostě tím pádem můžeme jenom říct velký klobouk dolů prostě české scéně, že potom ty jejich tracky zní takhle skvěle, protože to musí dát vlastně mnohem víc práce.
2: Rozhodně je to tak. Velký kredit jako českým MC
1: yes.
2: A lidi, co dělají prostě muziku. No.
1: Yes. Hele Ondřej, díky moc, že jsme tohle spolu mohli probrat. No a teď už co to bude za song?
2: Vybrali jsme Nase a Got Yourself a Gun, prosím tě.
1: Yes, bude to tam, už to tam pouštím pro tebe, pro všechny ostatní rapery. Jdeme na to. Ahoj, měj se krásně, čau.
2: Hezký den, ahoj.
1: Tobě taky.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky a taky komunikátor. No a co probereme? V příští hoďce probereme letní trend. Na trhu je nová lednička. Ano, vypadá to teď jako nějaký ústřižek tady z mýho receptáře, ale tentokrát ne na rajčata a okurky, ale do téhle ledničky se máš zavřít ty. Tak by mě zajímalo, co? Šel bys do toho? Objednal bys si takovouhle ledničku? Hele, pokud ještě váháš, tak věřím, že tě možná už za 3 treky přesvědčím. Teď si dáme ještě počasí, to abys věděl, proč tu ledničku potřebuješ, jo? Protože dneska to bude docela drsný. A to, že léto a hlavně vedro mám fakt ráda, tak dneska, zítra, až po zbytek týdne, to bude hustý s těma teplotama. 19 stupňů Celsia momentálně v Praze a slunečno ve zbytku republiky až 21 stupňů Celsia. Dnešní maxima na 28, takže dobrý, hele, lednička se bude hodit.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABu.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Studio Spin a Vicky, no a mám tady pro tebe bližší info o ledničce pro lidi. V těchto horkých dnech fakt chceš, jo? Takže když začne být opravdu vedro, takový to, co už nefíluju ani já, která miluju teplo, takový to, jak ti stékají po zádech ty čůrky potu, jo? A chceš se schladit, ale není moc jak. No a tak závidíš tý plzínce v ledničce. Já totiž vždycky cítím těžkou závist. No tak přesně, tahle lednička je pro nás. Pro nás, pro lidi tady, kteří závidějí těm plzínkám v ledničce. Jmenuje se Personal Cooling Box. Vevnitř seš jak na takovým vidrholci, bych řekla. Fouká tam studený vzduch o teplotě 5 stupňů Celsia zhora i zezadu, no a člověka zvládne ochladit zhruba za nějakých 10 minut. Pozor, po 20 minutách se automaticky vypne, to kdyby ti tam bylo až moc příjemně, tak abys tam nezmrznul, jo? Abys neměl pocit, že se zvrátil do doby ledový. No a box, tak ten je i pro velký basketbalisty. Pánové, mysleli na vás, do výšky to má přes 2 metry, no a můžeš si tam udělat pohodindu. Uvnitř je totiž sedačka, to zase mysleli na mě, děkuju. Tak

Takhle, jestli jsem hot, to musí soudit ostatní, ale vedro mi dnes bude a taková lednička, tak ta by vážně bodla. No tak mimochodem stojí jen 19,5 tisíce a já si říkám, co se jako... Tohle je investice, která se vyplatí, tak já se tě ptám, spinnere, zainvestoval by si do takovýhle skvělý ledničky jen za 19,5? Hele, paráda prostě. A ve finále i v zimě druhá lednička se hodí, víš co, vždycky. Vzpomeň na Vánoce, jak nemáš kam dát prostě ten bramborový salát. No tak teď už by si měl zásoby, kam dávat, Radio Spin.

0: Ranní spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a dovolal se mi tady teď Petr. Čau Petře. Haló, haló, slyšíme se? Já se slyším v ozvěně, ale nevím, jestli slyším Petra. Petře,
2: jo,
1: jsi tu?
2: Jo, jsem tady.
1: A, dobrý, skvělý. Tak prosím tě, Petře, řeším tady teda tu ledničku, tuhletu super ledničku pro lidi. Bral bys?
2: Ale asi jo, ale spíš, aby to bylo větší, aby tam člověk mohl lehnout na nějakou postýlku tam na, nebo kanapíčko, gaučíček, to by mi šlo.
1: To je fakt výborný, ale víš co, já si fakt říkám, ono to má jako 2 metry do výšky a zase jako mít to ještě 2 metry do šířky, aby ses tam mohl jako teda celý položit, no tak to už zase zabere spoustu místa doma, když chceš mít tu ledničku doma.
2: Televize, aby se mi tam vešla, já bych takhle udělal jeden celý pokoj.
1: Jo, takhle. Ty už jakoby prostě míříš, jako ty už budeš ve velkým, jako ty už
2: no,
1: jedeš velký biznis, ale. No dobře, takže to už by ale opravdu nebyl jako chladící lednička pro lidi, ale to už by byl teda chladící pokoj. Takže vlastně ty chceš velký mrazák vbudovaný do baráku.
2: Tak, přesně, všechno, aby tam bylo zima.
1: No jasně, no a tím pádem bys tam mohl mít i všechny ty potraviny, no vlastně parádní. No to, tak to už bys tam potom, abys tam chodil v bundě, ne, prostě, a s rukavicema.
2: No, to.
1: No, každopádně Petře, ty jsi mě překvapil, sice zatím doma tu ledničku pro lidi nemáte, ale máte chladící zařízení pro psa.
2: Jo, koupili jsme takovou filovou chladící podložku asi 120 na 60 centáků, je to takový gel a tak si na tom chrupká.
1: Ale to je
2: chvilku
1: hrozně
2: dobrý. Příško, chvilku záda, on je mazanej.
1: Je šikovnej. To znamená, že opravdu teda pejsek bude na týhletý gelový matračce a vy byste byli teda v té ledničce, jo?
2: No takhle, jak tady byly ty strašný vedra těch 40 stupňů, tak jsem mu jí vzal a lehl jsem si na zem a na té podložce jsem ležel.
1: Petře, to není o tom, pejsek není mazanej, ty jsi mazanej.
2: Já to vykopil, ale to bylo vedro.
1: Chudák pec, ale chápu prostě, když jsou blbé podmínky, tak prostě si to žádá radikální řešení. Petře, tak prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Dáme daj peněz a dáme to všem, ať nám to uteče.
1: Dobře, tak pro tebe,
2: peklo.
1: Pro všechny, bude peklo, tak pojďme to přežít a pojďme kupovat ty ledničky, anebo aspoň ty galový dečky. Čau Petře, ahoj.
2: Čau.
1: Radio Spin.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Úterý ráno jsme řešili storky s fízlama.
2: Bizarní storky s fízlama, ale něco se stalo.
1: Jo, ozvala se nám Jeanette s dlouhou storkou.
3: Nejvíc baví je to, když jsem chtěla jít mýmu klukovi udělat prostě jako se překvápko do jeho práce a jela jsem v autě prostě totálně nahatá, jenom prostě v sexy župánku a pantofličkách. A oni mě zrovna zastavili a ten jeden mi zrovna říká, můžete si prostě vystoupit.
2: Počkej. A co bylo dál?
3: Prostě bylo to sami, říkám, no, jako ten jeden týpek úplně říká, kam jedete? A já říkám, no, za přítelem do práce. Udělat jakoby překvápko. A ten druhý fízl úplně, jo, takhle. No tak to je jasno, tak to jeďte, to je šťastný chlap.
1: Bráško, ale tady ještě furt nekončíme, jo?
3: Já jsem tam dojela a teď máte se tam prostě stále, já úplně říkám, čo lásko, tohle zašla jsem moc a on furt, to počkej, no a než mi chtěl něco říct, tak pod tím autem vyjel jeho kolega Marek a říká, je, ahoj Žando, a já tam úplně jako celá, dobrý den, nastavenou.
2: Kolega Marek, jak koukám trošičku, no. To nemůžu říct z rádia, takhle je prostě trošičku nepřející.
1: Že jo, místo toho, aby nechal kamaráda si trošku užít romantiky.
2: Napodíval se.
1: Tak, Marek, klídeček, super Dome. Slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně a to v ulici Bítežská. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nově nehodu na D1 na 53. kilometru ve směru na Prahu. Je to tady v okolí Trhovýho Štěpánova. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme stále nehodu a omezení na jižní spojce u ulice 5. května směrem na Baranďák. Je tady v sobě dodávka, osobní a nákladní auto, takže bacha na to, ještě to asi chvilku bude trvat. Jinak koukám, že Praha je celkově dneska taková docela zasekaná. Když na to mrknu, tak nám poskakuje Novopatská, to směrem na D8. Čekej tady kolem nějakých 9 minut navíc. Další zdržení čekej úplně v centru. Wilsonová hlásí 10 minut. Taky Bělohorská směrem na D5 hlásí též kolem nějakých 10 minut navíc. Takže dneska opatrně a to je ode mě zatím z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to. Automoto Spin. Tvoje

0: Spin. Vicky tady s tebou a samozřejmě, že tracky na přání, no a já už tady mám hlasovku od Pedra.
1: Ahoj, prosil bych pěkně o zahrátí Prago Union, myšlenkovej pochod. Nechť to zahraje pro všechny lidi, dobré vůle, nechce máme všichni fajn. Dej se, ahoj.
0: Krásný, hele, seš stejně pozitivní jako dnešní počasí, to se mi líbí, tak jdeme si dát Praga. Krásný den, Radio Spin.

0: Možná jsem moc, ale Spin je nejvíc.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Můj stál je hard jako hardcore, chodící protiklad hardčit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu zlá.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou v téhle očce. Jsme se pobavili tady o ledničce, která je pro lidi. To znamená, že ty už si nemusíš chladit jenom to pití, ale můžeš vychladit i sám sebe. No a tady k tomu mám komentář od Kuchtíka. Tak co, pořídil bys?
1: Ahoj Vicky. Hele, tak ta lednička na schlazení není podle mě vůbec špatný nápad a bych si ji možná klidně pořídil. 20 000 není tak moc, ale taky záleží, jestli tam je nějaký foch na chlazení piva. Že já si to úplně neumím představit být vevnitř a chladit se i zevnitř.
0: Jasně, když se člověk chladí prostě zvenku, potřebuje i zevnitř. Hele, Kuchtíku, já si myslím, že to by nebyl problém zařídit, prostě udělat si tam takový nějaký super bar, víš co? Já bych tam tím pádem ocenila samozřejmě i nějaké kostky ledu, ty se ti tam nerozpustěj. No a já bych si tam dělala taky nějaký super limonády. No, hele, nápady máme dobrý, takže si myslím, že můžeme rozjet biznis. Co ty na to? Takže díky moc všem, kdo dali vědět. No a teď už si dáme samozřejmě téma na příští hoďku, protože to bude taky jízda. Tentokrát se totiž podíváme na připravovaný seriál, ve kterém si zahrajou světový fotbalový legendy a roli tam má i zástupce rapové scény. Je to teda zahraniční seriál a o co se jedná a kdo to bude produkovat, protože to jméno budeš znát, tak to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasí. Tak se podíváme na to, jak máme venku. Tak co, lednička by se dneska hodila, sice teď to ještě nevypadá, zatím krásných 20 stupňů Celsia a sluníčko, tak to mám ráda, ještě bych přidala trošku, ale když se podívám na odpoledne, máme tam až 28 a to je ve stínu, jo, takže čekej, že to bude kolem 30, ty bláho, na tom sluníčku, jako mám to ráda, ale možná přece jen bych dneska radši tak jako odpoledne vlezla na chvilku do té ledničky, no, tak Kuchtíku, doufám, že už kuchtíš nějaké plány, jak udělat prostě tady to uživatelské rozhraní ještě o něco příjemnější. Teď už jdeme na další hoďku Radio Spin. Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin.

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petli na Rádiu Wave. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Wave. Tvoje Rádio Wave. Rádio Wave. Československý and

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v přípravě je nový seriál, který si myslím, že by tě mohl bavit. Seriál se jmenuje Day Ones, no a teď info pro všechny fotbalové fanoušky. V seriálu si totiž zahraje Cristiano Ronaldo. No a teď info pro nás ostatní fotbalem nepolíbený. Cristiano Ronaldo je i výkonným producentem, takže věřím, že tahle legenda má velký budget a čekám tím pádem velkou podívanou. V obsazení se má objevit mimo jiné taky například bývalý útočník Arsenalu Thierry Henry, no a nebo třeba například britský rapper Dave, kterýho tady u nás můžeš taky slyšet na rádiu Spin, takže já jsem úplně nadšená, myslím si, že tohle to bude banger, ty bláho, jenom ještě nevíme úplně kdy. Každopádně, já jsem hlavně šťastná jak blecha, že hlavní roli dostal Damien Lewis, velký charismaňák, který ho znám ze seriálu Ve jménu vlasti, kde byl teda vynikající. No a o čem seriál bude, tak představuju si to jako okresní přebor až na to, že to bude asi FIFA. Protože příběh se má točit kolem fotbalového agenta. Tak jak už jsem řekla, datum vydání zatím nemáme, ale myslím si, že seriál má tak na branku. Tak na gól si ještě chvilku počkáme. Radio Spin.

0: Spin.
1: Jedeme dál, Vicky tady s tebou, no a já už tady mám teď vzkaz od Aleny.
2: Ahoj, tady Alena, chtěla bych zahrát na Beatles pro Radka a Santina písničku od Hardrika. Mějte se hezky.
1: Jasná, mám to tady Aleno připravený, máme tady Až bude hořet, tak jdeme na to. To je pro vás, pánové, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
4: A my jdeme nahoru, přebejde celý svět, padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru, doufám, že až bude hořet, tak už tady nebudu. Vrach ojebat na slávu, nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru, doufám, že až bude hořet.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehoda je v Hradci Králové v ulici Palachova. Další nehodu vidím v Jindřichově Hradci, a to v ulici Reskova. No a pozor, poskakuje nám silnice 34 směrem na Humpolec v okolí Mladého Bříště. Jsou tu totiž práce na silnici a čekají tady až čtvrt hodiny navíc. Teď už jsem v samotné Praze. No a tady máme nehodu na pražském městském okruhu, a to za nájezdem na D11 ve směru na D10. Další nehodu vidím taky v ulici k Barandovu, a to na křižovatce Barandovská směrem do centra. Jsou tady v sobě tři auta, tak bacha na to. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Yeah.

0: me. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám sedět.

0: mobilní aplikace.
1: Vicky tady s tebou, no a já už tady mám teď vzkaz od Patrika.
2: Ahoj Vicky, zdravím všechny, co jsou v práci. Jestli bych mohl poprosit emoce na emoce od Hektora a bude to pro všechny, co mají dneska dobrý den, stejně jako já.
1: Tak to je paráda. Tak jdeme si dát dobrý den tady Hektora, emoce na emoce, což je teda docela heavy song, ale na druhou stranu prostě hlavní je, že sluníčko svítí, máme se dneska krásně, jdeme se pustit do toho, Radio Spin.

Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a za chvilku už nám začne poslední hoďka komunikátoru, takže volej, a nebo mi pošli hlasovku do apky, no a já ti nahodím song do éteru, hraju tady podle tebe, takže číslo 210 32 30 30, a nebo hlasovka do apky, takhle jednoduchý to je. Jo a pro všechny zapálený gamery, důležitý info, Xbox testuje možnost hraní her zdarma. Hele, to zní docela slibně, ne? Ale teda má to jeden háček. Xbox už v příští hoďce. Prozradím ti, co je teda Indabox. No tak, teď už se spolu vrhneme ještě na počasí. Ať víme, kolik je hodin. Teda, vidíš to? Kolik je stupňů, kolik je hodin, ti řeknu za chvilku. Ale teďka je 21 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky až 24. Jinak dneska maximálky na 28 stupních, takže... to už se trošku zapotíme a bude svítit sluníčko. Když se podívám ještě na zítřek, tak bude až 33 stupňů Celsia a já ti říkám, že tady je normálně sluníčko po celé republice, nikde ani mráček, takže zítra bude úplně modrá obloha, takzvaně na šmoula.

Posloucháš Rádio Spin, taky poslední hoďku komunikátoru s Vicky. No a já mám teda mega ráda hraní, jo, moc mi to nejde, ale to je věc druhá, teď myslím jako paření, prostě gamerství. Přiznám se, Xbox nemám. Doma jsme pařili Nintendo Switch, ale Xbox mají kamarádi, u kterých jsme vždycky hráli Hero Potra a taky moje oblíbený Just Dance. Just Dance, tak to si rozhodně dávám nejradši. Takže tahle zpráva je pro vás, přátelé, no a pro všechny, co mají Xbox, zbystřete. Seš teď členem programu Xbox Insider? Ne? No tak to se zařiď. Microsoft totiž prej testuje bezplatný hraní ve vybraných her přes cloud. No a o co teda jde? Hráči si mohou zahrát zdarma hry, které už vlastní, pokud před začátkem zhlédnou reklamu. Já vím, že tohle to zní nějak divně, když už tu hru máš, tak jakoby proč bys měl koukat na reklamy, ale teď ta firma tvrdí, že reklamy nebudou přerušovat samotný hraní a mají zpřístupnit moderní hry i na starších zařízeních bez nutnosti kupovat nový hardware. No a to už si myslím, že se docela vyplatí, ne? Protože já vím, že jakoby my jsme s kámošima na tom Xboxu pařili ty bláho od základky, takže tenhle ten Xbox, Lucko, už bude mít něco za sebou a tím pádem takovejhle cloud by se hodil, jako proč ne, viď? Každopádně, když si člověk řekne, no ty bláho, no tak teďkom bude mít přístup, ale úplně ke všem těm hrám a teď se od toho neodtrhne ten člověk, tak dobrá zpráva pro všechny přísný rodiče a otrávený přítelkyně. Jedna herní relace je omezena na 60 minut. Woohoo! Takže tomu říkám balanc a míra, tak ten bude mít jasno, že bude muset mít ohledně hraní teď už zdravou míru. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám song, a to od Adama, tak co to bude?
1: Ahoj Vicky, tady Adam, zdravím všechny, stojíme tady v koloně z Prahy na Černý most. A tak prosím něco na zlepšení nálady od Dolara Prince, písničku Rest in Peace, děkuju.
0: Jasně, Adame, já jsem viděla teda i fotku a fakt to tam stojí, takže pevný nervy a i všem ostatním řidičům, který se tam právě teď zasekli, tak pouštím Dolara Prince na zlepšení nálady. Trošku to rozpumpujem, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče dálnice, tak tady čekají nehodu na D2, a to na 3. kilometru ve směru do Brna, takže na příjezdu v okolí Modřic. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu na pražském městském okruhu na 60. kilometru za nájezdem na D11 ve směru na D10. Čekají tady rozhodně zdržení, myslím si, že to je i ta kolona, která tady zasáhla Adama, tímhle tě zdravím. Ahoj a i všechny ostatní řidiče, když tak dávejte vědět, jak to tam vypadá. Ode mě to tady teďkon hlásí nějakých 10 minut navíc, a to v okolí jižní spojky, no a potom přímo v okolí Černáku dalších 10 minut. Tak doufám, že tam neskejsneš nadlouho. No a teď se koukám, že Wilsonova nám tady hlásí ještě zdržení 6 minut v centru, no a taky pražský okruh v okolí vlastně Rudné směrem na D1 taky hlásí kolem nějakých 7 minut zdržení. To je ode mě zatím z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to. Automoto Spin, tvoje

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám poslední songu a mám tady vzkaz od Majdy.
1: Tak hele, pro všechny, co na příjmu dvě klíčka vážený, a my si prosím vážený.
0: Jasně, jasně, tak tahle objednávka určitě referuje právě o textu od Bow Wave a jejich pašerácký. Tak jdeme na to, jdeme si to pustit, Radio Spin.

0: cítím bolest, som spin, detská ratules, není mi zima, som zloba, som stále dole, milujem pouličné spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Komunikátor nám sice končí, ale já už tady vítám Zuzku. Čau, Zuzko.
1: Ahoj, Vicky.
0: Ahoj, máme tady naše dámské okénko. A zdravíme tě, Romana.
1: Ahoj, Romane.
0: Ahoj, Romane. Prosím tě, Zuzko, co dneska budeš řešit?
1: Dneska budeme řešit generaci Z a její pracovní nasazení.
0: Mám pocit, že chceš střílet do vlastních řad, Zuzko.
1: Je to tak, já si ráda ze sebe dělám srandu a hlavně veškeré ty studie, co vychází na generaci Z, jsou fakt jako sedí strašně moc jakože, a jsou hrozné všechny.
0: Já jsem taky jenom jako pochopila, že prej jako, co se týče generace Z, že spousta lidí tak trošku jako dělá, že dělá. Jo, jo, to je jenom takový to jako připomenutí pro mě. Já tady máme totiž takový to prosklený, jak jsem říkala, vlastně prosklená stěna, že jo, lidi vidí tady prostě. Takže oni na nás vidějí, všichni, kteří prostě se podívají na naše rádio, tak vidí, co tady ty moderátoři dělají.
1: Je to tak, no.
0: Je pravda, že vím, že Krištof se nějak přiznával, že tady někdy luštil i křížovky.
1: A to je takové netypické pro generaci Z. Já si myslím, že on do toho nezapadá.
0: On je... Je pravda, že on bude jakoby jiná generace podle mě duší a já nevím, tyjo, já se někdy přiznám, že třeba když i něco hledám nebo tak, nebo prostě se podívám na Instagram, co se děje novýho, no tak prostě tady sedím u toho telefonu.
1: No já taky dělám tisíc věcí, jakože jako... místo toho, jako abych si psala vstup, tak občas se zapomenu.
0: Jako, že... Tak to jsou velký přiznání. Ahoj, Romane!
1: Ahoj, Romane! Doufám, že tohle jsi neslyše.
0: No tak věřím tomu, že tohle téma bude hodně výživný.
1: Bude.
0: Myslím si, že se v tom i hodně lidí pozná, tak doufám, že ti dají vědět, jak to mají oni v práci.
1: No musíte, protože já v tom nechci být sama. Jo, tady prosím. Zvyky, prosím.
0: Nechte nás v tom. Tak jo, tak to bude zábavný, bude taky hádanka 3 v 1.
1: Bude.
0: Budeš si moc taky nechat zahrát svoji songu, takže myslím, že bude zábava se Zuzkou. No a já už ti jenom řeknu, jak bude venku. Předtím, než se s tebou rozloučím, koukám na to a máme momentálně v Praze 22 stupňů Celsia a polojasno ve zbytku republiky až 25 stupňů. Jinak odpoledne bude až 28, což je velký vedro. Mm-hmm. Zuzko, to tě čekáš, půjdeš z rádia. A taky pro ostatní, kteří půjdou tou dobou z práce. Když se podívám na zítřek, tak tady máme až 33 stupňů Celsia. Co bude ve středu, což je hustý, což. Mm-hmm. A dokonce už tam nebude ani žádný mráček.
1: Super, no, tak vytazte opalováky.
0: Opalováky, anebo dneska jsem posluchačům doporučila, že by taky mohli vytáhnout ledničku pro lidi. Existuje to za 19 500, věřím, že ti když tak, Zuzko, daj echo.
1: To mi připomíná nějaký true crime.
0: Našli v ledničce, dobře uleželi.
1: Je to tak, no.
0: Přežila vedra, zůstala i na zimu. Tak jo, měj se krásně, já se budu těšit zase zítra. Ahoj.
2: Spin Radio. Radio Spin, jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Československý underground. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat kóně, jedeme srovnat skóre. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slovo.

pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, co oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, jak si chtě směs.

Posloucháš si Radio Spin, právě ti dohrál Ice Cube, s tebou je Zuzka, dneska máme 28. července, něco málo po jedné hodině, pokud teda máte obědovou pauzu, tak vám přeju dobrou chuť. Dneska má svátek Viktor, takže všem Viktorům krásný svátek, mimochodem Viktor je fakt krásný jméno pro kluka. No a co nás dneska čeká? Dneska nás čeká téma generace Z, jak jsme se o tom bavili s Vicky, generace Z a její pracovní nasazení, je to strašně vtipný, počkejte si na to. Dále v každé hodině komunikátor, takže si volej o track na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku. No a nebude chybět hádanka 3 v jednom, kde budeme zjišťovat, co mají společného tři známé osobnosti. A dneska bude jednodušší, já slibuju, protože včera, přiznávám, včera to bylo trošku komplikovanější. Takže měj naladěný spin a nenech si nic ujít, s tebou je Zuzka. Check it out.

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a my se budeme bavit o generaci Z. Generace Z jsou lidi, kterým je teď okolo 20, pro upřesnění, takže jsem to i já. No a podle různých studií generace Z dělá spoustu věcí špatně a jinak než předešlé generace a všichni jsou z toho strašně pobouření a překvapení, ale já si myslím, že všechny generace to tak měly. Já jsem sice nežila v době jiných generací, když dospívali nebo byli dospělí čerstvě, ale myslím si, že u všech generací tohle to funguje, že jsou prostě řešený v těch 20. letech. A teď jsem četla, že až 80% generace Z předstírá, že pracuje, což je strašně pravdivý, je to hrozná ostuda, ale je to vlastně hrozná pravda. Znamená to, že třeba na prázdno hýbeme myší, jo, nebo máme jen tak na notebooku otevřené dokumenty, taky děláme to, že záměrně odkládáme odpovědi na zprávy, abychom působili busy. A já to dělám taky, to se přiznám, to je strašný. Jakože vidíte, že vám někdo napsal a vy si to prostě nezobrazíte, aby ten druhý člověk měl pocit, že máte strašně moc práce. Taky děláme to, že si jdeme sednout do kavárny a dáváme na Instagram, že pracujeme, ale přitom ne. A speciálně otravná věc u nás je ta, že si stěžujeme na únavu z práce, ale ve skutečnosti té práce tolik není. Já když to teďka všecko říkám, tak se fakt stydím strašně, ale bohužel je to pravda. Já neříkám, že to dělají všichni z této generace, ale myslím si, že většina z nás opravdu jo. Ale myslím, že za to může vlastně trend, že musíme být pořád produktivní, který nám cpou sociální sítě. Tím to neomlouvám, jo, je to strašný, že děláme tady ty věci, ale je to fakt tím, protože na nás neustále vyskakují produktivní lidi a milionáři ve 20 a my máme prostě pocit, že musíme být taky produktivní. A co vy, posluchači generace Z, předstíráte, že pracujete, nebo i když nejste třeba generace Z, nahrávejte mi hlasovky, mě to zajímá.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Úterý ráno jsme řešili storky s fízlama.
2: Bizarní storky s fízlama, ale něco se stalo.
1: Jo, ozvala se nám Žanet s dlouhou storkou.
3: Nejvíc baví je to, když jsem chtěla jít mýmu klukovi udělat prostě jako ty překvápko do jeho práce a jela jsem v autě prostě totálně nahatá, jenom prostě v sexy župánku a v pantofličkách. A oni mě zrovna zastavili a ten jeden mi zrovna říká, můžete si prosím vystoupit.
2: Počkej. A co bylo dál?
3: Prostě vylezla jsem, říkám, no, jako ten jeden týpek úplně říká, kam jedete? A já říkám, no, za přítelem do práce, udělat jakoby překvápko. A ten druhý fízl úplně, jo, takhle, no tak to je jasný, no tak to jeďte, to je šťastný chlap.
1: Bráško, ale tady ještě furt nekončíme, jo?
3: Já jsem tam dojela a teď máte se tam prostě stále, já úplně říkám, čo, lásko, tohle zažila jsem odsud a on furt, to počkej, no a než mi chtěl něco říct, tak pod tím autem vyjel jeho kolega Marek a říká, je, ahoj Žando, a já tam úplně jako celá, dobrý den, nastranou.
2: Kolega Marek, já koukám trošičku, no. To nemůžu říct z rádia, takhle je prostě trošičku nepřející.
1: Že jo, místo toho, aby nechal kamaráda si trošku užít romantiky.
2: Já podíval se.
1: Tak, klídeček, super dome. Slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a pojďme se podívat klasicky na dálnice, na nulté dálnici, na exitu 28 směrem na D7. Máme nehodu, ale nečekáte tam nějaké velké zdržení. Potom na nulté dálnici na 60. kilometru ve směru na D1 je taky nehoda, ale nezdržíš se tam. Regiony jsou čistý, no a v Praze na Legerce je v sobě osobáka nákladák, takže se tam určitě zdržíš. Docela se to tam zasekalo, jinak je centrum docela v pořádku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210-32-30-30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin.

0: Si Radio Spin na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátora, já tady mám už připravenou hlasovku od Kuby.
1: Ahoj, prosím tě, chtěl bych od Protiva 1997 track. Posílám to všem hlavně z Radia Spin, z Vysočiny a přeju hodně štěstí do rádia.
0: Já ti přeju taky hodně štěstí, Kubo, děkuji za krásnou hlasovku a dávám ti tam Protivu 1997.

0: Nehledáme. Už jsme na... Chceme být slavný.
1: Radio Spin. Just please. Yeah. Yeah.

0: Posloucháš Rádio Spin na Majko s tebou Zuzka. My máme 28. července něco málo před druhou hodinou a nebudete věřit, čím je dnešní den zajímavý. Já vám to hnedka řeknu. Dne 28. července totiž zemřel Johann Sebastian Bach a Antonio Vivaldi. Dva známí skladatele. Takže říkám to jenom proto, protože pokud budeš chtít před někým dneska být chytrej, tak vytaz tohleto. Myslím si, že tím každýho ohromíš. Nás za malou chvíli čeká hádanka 3 v jednom, takže nažavte mozkové buňky. Ale ještě předtím, před tou hádankou, si řekneme klasicky počásko. Máme okolo 28 stupňů, je polojasno, ta teplota nám dneska vystoupá až na 27 stupňů, což je ještě dobrý oproti zítřku, jelikož zítra nás čeká peklo, 31 stupňů. A po zbytek týdne to nebude lepší. Takže všude sebou SPF, kšiltovku, sluneční brýle a vodu, to je náš starter pack na tento týden. Radio Spin s tebou, Zuzka. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Je 13.56 a ty si posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Právě ti dohrál James Cole na rádiu Spin, s tebou je na majku Zuzka, my tu máme klasicky hádanku 3 v jednom a já jsem se dneska připravila, dneska to bude takové letní lehčí, teda doufám, že to bude lehčí a přesuneme se do hereckého světa, včera jsme měli zpěváky, dneska budeme mít herce. Já po vás potřebuju vědět, co mají společného herci Jiřina Bohdalová, Jiří Sovák a Josef Kemr. Pokud víš odpověď, tak mi i hned zavolej na číslo 210-32-30-30 nebo nahrávej hlasovku a pokud nevíš odpověď, tak poslouchej, jelikož za malou chvíli si dáme nápovědu. Ještě jednou, co mají společného Jiřina Bohdalová, Jiří Sovák a Josef Kemr. Nahrávej hlasovku nebo volej Radio Spin s tebou Zuzka.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Radio Spin, s tebou je Zuzka, my pokračujeme v krasojízdě hádanky 3 v jednom. Dneska se snažíme zjistit, co mají společného herci Jiřinka Bohdalová, Jiří Sovák a Josef Kremr. Mně už přišlo pár tipů a jeden tip je od Tomáše.
1: Tak Jiřina Bohdalová a tady ty všichni tak mají spolu společný semafor.
0: Tome, dobrý tip, ale semafor to není, což je nápověda pro vás ostatní, že hledáme něco jiného. A já vám dám ještě jednu nápovědu, hledáme totiž seriál, ve kterém si všichni tři zahráli. Takže Jiřina Bohdalová, Jiří Sovák, Josef Kemr. Pokud víš odpověď, nahrávej hlasovku nebo volej na číslo 210 32 30 30, já čekám.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnici na D2 na 4. kilometru ve směru na Brno je nehoda. Je to tam uzavřený a rozhodně se tam zdržíš. Potom na D1 na exitu 201 ve směru na Ostravu máme nehodu dvou osobáků. No a na D2 na, to jsem říkala, už na 4. kilometru. A tak nic, dobře. Tak jsem si to tady napsala dvakrát. Regiony jsou čistý. No a Praha na Karlovarské ulici je nehoda na Legerce. Je tam sobě osobák nákladák, takže se tam zdržíš, no a jinak je centrum docela v pořádku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc repu v republice.

0: Vánoce.
1: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já už tady mám další hlasovku a to je od Růženy.
2: Už můžu, jo?
1: Můžeš.
2: Dobrý den, já bych chtěla poslat písničku do Příbrami na Beaty z prosina Renka Kroku a pro Tomáša Refiu dneska se sundám.
1: Růženo, dávám ti to tam a pamatuj si, vždycky můžeš volat na Spin, vždycky.

0: Rádio Spin s tebou, Zuzka, nám se blíží třetí hodina a to znamená, že si jdeme vyhodnotit hádanku tři v jednom. A dneska jsme se snažili zjistit, co mají společného herci Jiřina Bohdalová, Jiří Sovák a Josef Kemr. A jako první se správnou odpovědí mi zavolal Luďa.
1: Ahoj, Luďa. Jsou to chalupáři.
0: No, správně, jsou to chalupáři a nejenom Luďa dnes typoval správně, bylo vás mnoho, já z toho mám radost. Typoval správně taky Alex?
2: Čego, Alex, já si myslím, že odpověď jsou chalupáři.
0: Lukáš?
3: Čau, tady Lukáš. Hele, všechny tyhle ty tři postavy spojuje seriál Chalupáři. Díky moc, čau.
0: Tomáš?
4: Jiřina Bohdalová, Kemr, Sovák, jasný chalupáři, jednoznačně chalupáři, nejlepší Seroš.
0: Yes, yes, nejlepší Seroš a úplně nejlepší hlasovka nakonec od Benny.
5: Nazdar Zuzi, jsou to chalupáři, když máš v chalupě orchestrion.
0: Přesně tak, když máš v chalupě orchestrion. Já mám radost, že ty staré české klasiky nepropadají zapomnění a za odměnu pro vás a na oslavu toho legendárního seriálu si poslechneme kousek ikonické písně, na kterou mě navedl samozřejmě Vena.

My se podíváme teďka na počasí a ty se samozřejmě podívej na chalupáře a možná i to počasí je takový, jako v tom seriálu dneska, kolem 25 stupňů. Už se to trošku zvedá, je polojasno, nejvyšší teplota kolem čtvrté bude 27 stupňů, potom to samozřejmě klesne, ale neboj, zítra už nás čekají 30, 31 stupňů a do konce týdne se ta teplota bude jenom zvyšovat. Takže jak jsem říkala před hodinou, náš starter pack je opalovák, SPF-ko, kšiltovka, voda, prosím vás, a zahalený ramena. To je docela game changer, když si nespálíte ramena, protože ty ramena spálený nejvíc bolí. Spin Radio.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je Zuzka, víte spinneři, co mě hrozně baví. A jakoby je mi 20, ale tady tyhle ty věci mě strašně baví. Mě baví povídat si s lidma, kde nakupují jídlo. Nakupovat jídlo je moje velmi oblíbená aktivita, myslím si, že nejsem sama. Taky mě baví řadit obchody od nejlepšího po nejhorší. Třeba mě rozhodně se nejlíp nakupuje v Lidlu, to je jakoby top strop, student friendly, spoustu zdravých věcí. Ale spoustu lidí zase říká, že Lidl není úplně na rodinný nákup. To je mi samozřejmě úplně jedno, protože jako já nemám, nebo mám rodinu, ale jakože nenakupuju rodinné nákupy. Ale pokud byste chtěli tip na rodinný obchod potravin, tak Hartriko má naprosto jasno, jo. Ten teď v Tesku totiž utratil prej 40 000 korun, vzal nakupovat celou rodinku. Podívejte. Tesco není špatný, ale co tam týpek nakoupil za 40 táců, fakt nechápu. Možná mě napadlo, že dělal caciky party, protože jsem vypočítala, že kdyby nakoupil 290 kg řeckého jogurtu, 315 kusů okurek, 5 kilo česneku, 4 litry oliváče, čerstvýho kopru tak 2 kila a 2 kila soli, tak dohromady to všecko bude stát těch 40 tisíc. Takže by z toho vlastně mohla být super caciky party. Já nevím jak vy, ale já bych na takovouhle party k Hartriko vyšla, kde bude bazén plný caciky, nebo nevím, co myslíte, za co prostě utratíš v Tesku 40 tisíc.

Radio Spin, s tebou je na Majko Zuzka, tak když už Hardriko utrácí 40 000 korun v Tesku, tak někteří lidé utratí mnohem více za svoje mazlíčky. Poslouchejte. A pokud řídíte, zastavte. Pokud stojíte, sedněte si, protože tohle bude těžko rozdýchatelný. Třeba někdo svému pejskovi koupí diamantový obojek za 68 míčů, nebo mini psí vilu za 4 miliony, nebo přepravku Louis Vuitton za 70 000 korun, nebo psí kufr za krásných milion korun. No a taky Samsung elektrickou boudu za 600 000 korun, která, já nevím, já bych tam toho psa asi nedala dovnitř, jakože nevím, co by se stalo. Pojďme si říct, že tohle je naprosto crazy. A já jako miluju zvířata, ale v životě bych tohle svému psovi nekoupila. I kdybych ty miliony měla a milovala bych ho úplně až do stropu. Každopádně, spineři, pokud mě teď váš mazlíček slyšel a ptá se, jestli jste chudí, tak upřímně nevím, jak mu tuhle situaci vysvětlíte.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D2 na 4. kilometru ve směru na Brno je nehoda, je tam uzavřený pruh, potom na D1 na exitu 201 ve směru na Ostravu, tam máme taky nehodu, no a čerstvá nehoda je na D1 na 128. kilometru ve směru na Prahu, tam je nehoda 2 nákladňáků, začíná se tam tvořit kolona, a čerstvá nehoda je taky na D6 na 11. kilometru ve směru na Prahu. Je tam v sobě, jsou tam v sobě 3 osobáky. Co se týče regionu, to je čistý, no a v Praze na Dobříšské ulici je čerstvá nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, a na Karlovarské ulici je taky nehoda. Na centrum až na Legerku v Vilzonku a trošku Nuselák, ty na mě svítí červeně, centrum je v pořádku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusť tam něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední komunikátor v mém vysílání, protože za chviličku už si budeš o tracky volat Márovi a já tady mám na drátě Michala. Slyšíme se?
2: Ahoj, slyšíme se.
1: Super, Michale, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Ale tak dáme tam od Shakiry, interpret a písnička bude...
1: Hips don't lie.
2: Přesně tak, přesně tak. A bude to hlavně pro moji dcerku teď do auta, ať si ji užije. Bude teď měla takový malý karambol, tak ji chci zvednout náladu.
1: A jak se jmenuje
2: dcerka? A pro všechny... Alexa.
1: Jo, to už jsem se ptala jednu. Já vím, já jsem to chtěla říct, ale nechtěla jsem jako byl hát. Tak Alexo, dávám ti tam Shakiru, Hips don't lie a na dálku ti foukám nějaký zranění, co máš,
2: jo,
1: nemáš.
2: Jo, natříkala si parfém do oka.
1: tak, to je škoda, tak aspoň ti bude vonět oko, když už. Tak jo, dávám ti to tam a bude to dobrý, neboj. Čau.
2: Dobrá, tak děkujeme, ahoj. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme 28. července, svátek mají Viktorové, je úterý.
1: To je každý den něco. Včera Japonsko, dneska Krkonoše.
0: No tak to, ale nebo já to tam nedávám tak zbůh darma, dobře, já to bude dobře. Mít význam všechno.
1: Jo, tak já se na něj těším.
0: Je tady se mnou Mára, to už jste asi poznali, spineři. Máro, my jsme dneska měli soutěž 3 v 1. Jirkova, okay. Jirkova specialita, kterou ano, jsem teďka ano. Na týden převzala. A já jsem se ptala, a teď jsem zvědavá, jo?
1: Ježiši, no, na já tebe. To neumím tady tu soutěž.
0: No počkej. Co mají společný? Jiřinka Bohdalová, Jiří Sovák a Josef Kemr.
1: No, výborný herci. To je diplomatická odpověď. No, hráli v něčem společným.
0: No, tak samozřejmě.
1: Hele, já ti to neřeknu, ale řeknu ti zajímavost. Bohdalka zažila všechny prezidenty, bych ti chtěl říct. I Československa, jo? I Tomáše Garrigua Masaryka zažila.
0: Dobře, tak si vykompenzoval tu odpověď.
1: A co je teda správná odpověď?
0: Že hráli v Chalupářích.
1: Já jsem to chtěl!
0: No, tak a neřek. A teď, jestli jste někdo nabourali, tak za to může Mára teďka.
1: Já jsem fakt... Mě to tam vyskočilo, říkám si, tyjo, Bohdalka tam ale nebyla, ne?
0: Byla tam všichni.
1: No. Já jsem viděl, no to jsem si zase
0: nevadí,
1: tady
0: každopádně, těma krkonožskýma pohádkama chalupářema se chci dostat k jedné zásadní otázce dnešního dne, Máro.
1: Ano.
0: Řekneš mi tvůj oblíbený český seriál.
1: Oblíbený český seriál,
0: a ježiši, jako nejlépe třeba z dětství, nebo jako starší takový, nechci taky jako kriminálka Anděl.
1: Ne, já mám, může to být pohádka?
0: No cokoliv.
1: Tak je to Potkali se u Kolína. Pojďte, pane, budeme si hrát.
0: Pojďte, pane,
1: Pojarovi medvědi, oh, miluju.
0: Yeah.
1: Klasika.
0: No tak to je právě, to je krásný, to je pravda. Já jsem to teda moc neměla, jako by měla jsem to ráda, ale moc to neznám, ale okay. Vím, o co jde.
1: To je dobře.
0: Jo. Pro mě to je asi Vyprávěj, upřímně.
1: To jsem v životě neviděl.
0: Musíš se podívat.
1: Ne.
0: Ne, to prosím.
1: Asi nechci.
0: Proč ne?
1: Nevím, je to dlouhý jak ulice?
0: Není.
1: Ne?
0: Jako je to hodně dlouhý, ale je to fakt super.
1: Já nechám vyprávět svoji babičku.
0: Ne, počkej. Ty se podíváš na Vyprávěj, já se podívám na Sejdeme se u Kolína a za měsíc
1: si řekneme. Potkáme se u Kolína. Pojďte, pane, budeme si rád.
0: A za měsíc si tady řekneme, až tady budeme jednou
1: dobře,
0: spolu.
1: Dobře, Vyprávěj, já si to napíšu do deníčku.
0: Tak napiš si to do deníčku. My se spolu podíváme na počasí. Máro, ještě než budeš psát, můžeš nám říct, jak tam je.
1: Je tam vedro, je zase, tam vedro. Už budou 40 zase.
0: Je to tak.
1: Je to hrozný.
0: To jsem říkala, že máme kolem 25 stupňů, zítra už bude 30 stupňů. Takže chystejte náš starter pack. Mára už si zapsal a náš starter pack, SPF-ko, nějaký opalovák, kšiltovka, voda, zakrýt ramena, bez toho ani na krok,
1: Zuzko,
0: ani na krok ven.
1: To má 99 hodin, ta stopáž.
0: No protože to je jako dlouhý, ale je to skvělý.
1: Ježiši, co jsem se zase k čemu psal?
0: Není to jako ulice, Máro, neboj, má to jako podtext, hluboký podtext.
1: Tak
0: prostě...
1: jo, za měsíc si řekneme.
0: Za měsíc, no možná za dva, než to je. No nic, to už je ode mě všecko, Máro teďka bude každý večer trávit s 10 dílama, aby to stěl. Jeden díl má hodinu, Máro, to dáš 5 hodin. 5-hodinový maraton každý den. No schválně, kdo znáte Vyprávěj, tak Márovi napište do apky, jak on tady teďka bude na motivu. Toho, aby se na to podíval. Prostě motivační zprávy chci. Tak a ode mě už je to opravdu všechno a já už tady přenechávám studio Márovi. Čau.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s DABou.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: někdy peklo, nikdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nestůj takhle blbě a otevři dveře.
1: Za 2 minuty, 4 hodiny, přesný čas na Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Rádio Spin, s tebou už je teďka Mára, 6 minut po čtvrtý, máme úterý, svátek dneska slaví Viktor, oblíbený jméno, tak nezapomeň popřát. No a my už za chvilku mrkneme do MCU, protože tam se nám ukázal nový Ghost Rider. Naprostá klasika z roku 2007, původně to stvárňoval Nicolas Cage, ale jak už tušíš, Nicolas už to nebude v roce 2028. Příští rok taky do Evropy dorazí velká americká rapová hvězda, Kanye West to není. Kdo? Tak to si musíš ještě chvilku počkat. No a pokud třeba při úterku máš teďka volný čas, jsi někde na cestě a chceš slyšet svůj track na přání, tak samozřejmě můžeš objednávat buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo. Čo na Spinu startuje? S tebou Mára.

Ladíš čo na spinu, s tebou Mára a většina z vás si možná vzpomene na Ghost Ridera s Nicolasem Cagem. Rok 2007, drsnej Nicolas Cage a pro spoustu jeden z prvních komiksových příběhů, co kdy viděli, včetně mě. No a tahle ta klasika se dočká rebootu, a to v roce 2028, což uteče jako voda.

No a kdo usedne s hořící lebkou za řídítka, možná ti napoví tady ta hudba. Hudba Night Call z filmu Drive by ti měla napovědět, že se jedná o Ryana Goslinga, miláček Hollywoodu, miláček filmového pláta a od La La Landu přes nájemního zabijáka až teďka po kostlivce na motorce. No a fanoušci na Comic Conu, když se představil Ryan Gosling jako právě představitel Ghost Ridera, dali najevo, že s tímhletím castingem jsou hodně spokojený. Totální bordel. Jako když tam Ryan Gosling přišel, rozsvítilo se na něj světlo, tak celá hala úplně explodovala. No a já jsem zvědavý, jestli exploduje i filmový plátno a jak se mu Ghost Rider povede. To si ale budu muset počkat ještě 2 roky, tak mezi tím ti řeknu třeba o jednom velkým tour amerického rapera, který se blíží možná příští rok do Evropy. Teďka pokračujeme s hudbou tady na Rádiu Spin s tebou Mára. G-Wagon!

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Úterý ráno jsme řešili storky s fízlama.
2: Bizarní storky s fízlama, ale něco se stalo.
1: Jo, ozvala se nám Žanete s dlouhou storkou.
3: Nejvíc baví je to, když jsem chtěla jít mému klukovi udělat prostě jako se překvápko do jeho práce a jela jsem v autě prostě totálně nahatá, jenom prostě v sexy županku a pantofličkách. A oni mě zrovna zastavili a ten jeden mi zrovna říká, můžete si prostě vystoupit.
2: Počkej. A co bylo dál?
3: Prostě bylo zase, říkám, no, jako ten jeden týpek úplně říká, kam jedete? A já říkám, no, za přítelem do práce. Udělat jakoby překvápko. A ten druhý fízl úplně, jo, takhle. No tak to je jasno, tak to jeďte, to je šťastný chlap.
1: Bráško, ale tady ještě furt nekončíme, jo?
3: Já jsem tam dojela a teď máte se tam prostě stále, já úplně říkám, čo lásko, tohle zašla jsem moc a on furt to počkej, no a než mi chtěl něco říct, tak pod tím autem vyjel jeho kolega Marek a říká, je, ahoj Žando, a já tam úplně jako celá, dobrý den, nastranou.
2: Kolega Marek, já koukám trošičku, no. To nemůžu říct z rádia, takhle je prostě trošičku nepřející.
1: Že jo, místo toho, aby nechal kamaráda si trošku užít romantiky.
2: Napodíval se.
1: Tak, klídeček, super, Dome. Slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D11, 58. směr Hradec. Naštěstí bez kolon. Ťukanec je potom ještě na D8 na příjezdu do Prahy. Tady taky zatím bez kolon. A dva borci v sobě a neprůjezdný pravý jízdní pruh na D2, 4. kilák směr Brno. Tady už se zdržíš kolem 10 minut. V regionech tak tady je krš ve Vyškově na Brněnský, v Pardubicích se bouralo na Sukový třídě a čtvrt hodiny za Českým Krumlovem směr Budějky kvůli kyvadlový dopravě tady na silnici 39. Hlavní město tady je nehoda na Čuprový, taky na Brněnský, na prvním kiláku směr D1. Zasekáno taky na jižní a Štěrbolský spojce na Průmyslovku, červeně svítí do Břízka na Smícháč, Vlzunka směrem do Holešovic a samozřejmě klasicky náš pražský půlkruh, 15. kilák směr Ruzyň kolem 10 a 23. směr D1 kolem 15. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, budu moc rád, když mi dáš info do naší mobilní apky nebo budeš volat naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára a za chvilku taky 4:45. Teďka nám to docela uteklo, ta hoďka, ale co nám neuteklo, je track na přání, protože budu hrát pro Janu.
1: Armáda Latina, Cypress Hill.
0: No, bylo to trošku rychlejší vzkáz, ale to nejdůležitější zaznělo. Cypress Hill, Armáda Latina, jedna naprostá klasika. Jana říkala, že si ten track chce nechat jenom pro sebe, naprosto v pořádku. Pokud by si ty chtěl věnovat někomu track, tak můžeš buď to přes naší mobilní aplikaci Radio Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo. Posloucháš Radio Spin a za chvilku o velký tour jednoho amerického rapera. Ta bude příští rok.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, svátek má dneska Viktor. Za chvilku si tady dáme rap DNA, ale ještě předtím, jak jsem sliboval, jeden velký americký rapper možná připravuje velkou tour po Evropě. No a není to nikdo jiný než Travis Scott. A jsem zvědavý, s jakýma bangrama přijede. No, možná bych tipnul, že zazní i tahleta vypalovačka. No, protože podle líků se připravuje na příští rok na velkou tour po Evropě a jedna ze zastávek by opět mohla být i Praha. A celá tady ta tour bude doprovod k jeho novému připravovanému albu, tak uvidíme, jestli se dočkáme třeba Sicko Mode. Takže spoustu věcí se ještě tady tím pádem může pokazit, ale já věřím, že se Travise dočkáme v Praze, teďka dokonce se dal i na dráhu režiséra, tak uvidíme, jestli uvidíme dřív jeho film nebo jeho album. Každopádně, jestli je to opravdu pravda, termíny by mohly padnout docela brzo. Jakmile se to potvrdí, že Travis bude v Praze, budeš první, komu to řeknu. A my se společně ještě podíváme na počasí. Aktuálně kolem 27 stupňů, dneska to ještě vystoupá na 28. Večer to spadne na 16, ale zítra už 32, no a v pátek to dokonce může hitnout i 40. Tak s tím když tak počítej. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Rap DNA, s tebou Mára, čo na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No, včera jsme si dali tuhletu textovku.
1: Pyšnej táta, pyšná máma, Eripen čeký srdce s náma, puste vápna, puste Karla, jebat systém.
0: No a nebylo to pro tebe úplně složitý, protože si poznal Iza, Nika, Patrika a jejich novej svět. No a poslední samply a Rap DNA byly docela jednodušší, tak jsem si řekl, že ti to dneska udělám trošku těžší. Dáme si zahraniční, mám pro tebe opravdu sample, jakožto sample z roku, nebudu říkat z jakého roku, to by ti napovědělo, to nechci. Uděláme si to prostě hezky těžký, kdyby si nevěděl, samozřejmě přijdou nápovědy. Teďka ale jdeme k dnešnímu samplu, takhle zní.

0: Trošku další ukázka, na druhou stranu se tam ukázalo několik melodií, které se ukazují i v rapovém tracku. Jakým? No, jsem na tebe zvědavej.
1: Postal se, dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Show na Spinu, s tebou Mára, 17:45, to znamená, že si tady dáváme rap DNA. No a takhle zní dnešní sample.
1: Myslím, že se přehraje.
0: Už.

Je to ukázka z Over There, The Japanese House z roku 2023. Teďka už můžu říct, ze kdy to je, protože mám tady zatím jenom jednu jedinou odpověď. Přijde mi to jako škoda, protože tady ten banger zná většina z vás, možná si to jenom neuvědomuješ. Takže dám nápovědy, které ti určitě pomůžou. Třeba i to, že track, který hledáš, slaví 3 roky od vydání. Od vydání celého tohohle luxusního a velmi výjimečného alba. Je za ním rapper, který hrál teďka v novém filmu od Nolana a vrhne se údajně i na dráhu režiséra. No a možná ti s názvem pomůže i Phoebe z Přátel. No tak uvidíme, jak se s tím poradíš, naše aplikace nebo taky samozřejmě telefonní číslo. Jsem zvědavý na odpovědi.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, za 5 minut půl šestá, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample a ten zněl dneska takhle. Bohužel, odpovědi moc nepřišlo, ale já to chápu, je to zahraniční, ty seš spíš na ten český rap, ale našel se tady hrdina dne, hrdina úterý a tím byl dneska Filip.
1: Hello, Travis Scott, my eyes, hnedka, podle melodie.
0: A má to samozřejmě správně. Naprosto skvělá věc, albuma Utopia, která dneska, přímo dneska, slaví 3 roky od vydání. No a za ty 3 roky, nebo když to album droplo, tak se objevilo hnedka na prvním místě na žebříčku Billboard 200 a za první týden se prodalo 500 000 kopií. Za první týden, neskutečný. V rámci Circus Magazine Tour album vydělalo 265 milionů a tour se tak zapsala vlastně do nejvýdělečnější solo tour v historii. No a samotný album Utopie, jak už ti název napovídá, je něco jako dokonalej stav, dokonalý místo. A je to takovej boj prostě futuristického světa, což je něco, co žije Travis, a zároveň najít ve svý hlavě nějaký klid, nějaký dokonalej stav mysli. O tom je třeba i My Eyes od Travise Scotta. Track si za chvilku pustíme úplně celý i s intrem, kde se nachází zmíněný sample. Předtím si dáme dopravu a já ti ještě poděkuju, že jsi volal na Rap DNA, když dneska byl jenom Filip, a věřím, že se vás zítra zapojí mnohem víc. Jak jsem slíbil, mrkneme ještě na dopravu, začneme dálnicema, crash na D5C, 56. směr Praha, neprůjezdnej pravý jízdní pruh, zatím bez kolon, kde si ale počkáš, tak je D1, kolem 40 minut, na 146. kiláku směr Brno je nehoda, zatím nevím jak moc velká, ale stojí to tady dost, takže určitě počítej s velkým zdržením, 2 borci v sobě na D2 a neprůjezdnej pravý jízdní pruh, 4. kilák na příjezdu do Brna. V regionech crash na 5. května v Jablonci nad Nisou, v Brně se boural ve 3 ulicích, Žebovřeská, Progresová a taky Ostravská. 10 minut ještě za Krumlovem, směr Budějky, Kyvadlová doprava, silnice 39. Hlavní město, tady je nehoda na Čuprový, je to těsně před Vltavskou, bouralo se taky na Brněnský, 1. kilák směr D1, taky Počernická, Ťukanec je ještě na Pražském okruhu, 14. kilák směr Ruzyň, zasekaná jižní a Štěrbolská spojka, taky to dobře nejde na Dobřízký směrem na Smícháč, Vlzonka do Holešovic, Novopatská na Kbelskou nebo k Barandovu a to směrem na okruh. Pražský okruh zmiňuji ještě jednou, a to 15. kilák směr Ruzyň. Tady nabereš zhruba nějakých 10 minut, opačný směr 23. kilák, tady kolem 20 minut. Ode mě z dopravy všechno, no a za chvilku Travis Scott.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, už za sebou máme Rap DNA, no a to znamená, že už za chvilku od šesti do sedmi budu hrát jenom tvoje oblíbené pecky na přání. Už se mi to tady začíná docela plnit, takže vůbec bych nečekal na nic, neváhal bych, poslal bych voicovku, nebo můžeš samozřejmě cinknout sem ke mně do studia, já si tě nahraju a potom ti můžu zahrát samozřejmě i tvůj track. No ale mě čeká příjemná povinnost zahrát mé sestře, takže jestli tě zajímá, jak zní moje sestra, tady je.
1: Ahoj, zrovna posloucháme a moc bychom chtěli poprosit o nějakou písničku, však ty budeš vědět, jakou pro mou roční dceru, tvou roční neteř. Tak se moc těšíme, děkujem.
0: No a já jakožto vzornej strýc musím vychovávat mladou generaci posluchačů tradičního skvělého hiphopu, takže já jsem začal prostě s klasikou jako Eminem, jo, já si myslím, že to je dobrý základ. Potom postupem času se dostaneme k nějaký té československé scéně, ale teďka ještě jsme v zahraničí, takže dávám tam jednoho Eminema, tak pro moji ségru, pro Sáru a pro všechny posluchače Rádia Spin.

0: Radio Spin, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin, má svátek dneska Viktor, tak mu můžeš popřát třeba i trackem na přání, protože od 6 do 7 celých 60 minut hraju jenom tvoje oblíbený pecky na přání, pokud samozřejmě přistane buď to do naší mobilní aplikace Radio Spin, nebo můžeš cinknout i na naše číslo 210 32 30 30, úplně stejně jako to udělal třeba Fíla.
1: Tak potrenka, už a něco? Tak bych poprosil si přítelkyni Domče, kterou moc miluju.
0: Tak jo, tak Domče budeme posílat Nights od Franka Oceana, naprostá klasika, de facto od něj jsem zvědavý, jestli ještě se nějakého alba dočkáme. Koho se dočkáme je Kuba.
2: Tak já bych poprosil Dollar Prince M Sport. Já co chci poslat, tak třeba... Tady kámoš říká, miluju tě Aničko Rajnová, tak to.
0: Tak Ondřej vzkazuje, miluju tě Aničko, dobře, tak to je už druhej zamilovaný vzkaz. No ale Kristiánův vzkaz je dost jasný.
3: Ahoj, já jsem Kristián a chci, abyste dali do Spin Radia Toxický, Hector a Kalin.
0: No tak jo, máš to mít, Kristiáne, jaký další věci budu hrát, to je na tobě. Už se nám playlist krásně plní, tak budu moc rád, když pošleš voiceovku nebo voláš. Nebo voláš, zavoláš, spíš bych měl říct. 28 stupňů večer aktuálně, večer se nám ochladí na 20, na 16, zítřejší teploty kolem 32, slunečno celý den, no a v sobotu, teda respektive v pátek, to bude hitovat až 40. Tak s tím když tak počítej. S tebou Mára a startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
4: Spin Radio.
5: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Hudební betly, hudební betly.

0: Radio Spin.
1: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spějí. Možná si v sobě mohl krotit kreaturu a nemlátit kluka. Možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná

0: každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom mít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslela, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět, fantazie těch rapových dítek. Víte, možná nejsem real páč, neselím ty tila kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk. Vítej, možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
1: Za 2 minuty 6 hodin, přesný čas, a teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.

0: podělat o tvůj čas, chci tě ale pak zas nebudu spát. Nechci tě podělat o tvůj čas, smazaný číslo už nebudu psát, už nebudu psát. I kdybych chtěl, už nebudu psát.
1: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Posloucháš Rádio Spin s tebou Mára a samozřejmě hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Máme úterý, svátek dneska slaví Viktor, no a jdeme si pustit další tři hlasovky a taky tracky, které tady budu hrát. Budu hrát nejdřív pro Malvínu.
3: Co si bych chtěla, abyste nám pustili, tady řešíme jméno Tvrdýho rýši od Hardrika, jo? A spíš tak za 20 minut až, jo? Díky.
2: Jo. Hele, Malvína je drsná jak ten Tvrdý rýša, ale co jsem vám tady vybral, holky, tak je Hardriko, Buka, Dostal mě pryč. Nevím, jestli jste to slyšeli z toho novýho alba, za mě super věc. Miroslav.
4: Čau, chci pro tátu, Maxe, písničku od Tupaka, All Eyes on Me.
2: Dobře, takže jeden Tupak, už je taky hozený v playlistu, a ještě Jerry.
5: Čau tady Jerry. Hele, máš tam Tafrba Katakomby. No, pošli to všem, kdo se chytají na Hip-Hop Camp.
2: No tak jo, tak Hip-Hop Camp už se blíží. Nevím, jestli tam bude i Tafrob, ale vy si můžete užít jednu jeho pecku. Posloucháš Rádio Spin s tebou Mára a hodina, kdy hrajou jenom

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: 18.20, 28. července, úterý, svátek, dneska slaví Viktor, ty posloucháš Radio Spin a taky hodinu, kdy hraju jenom podle tebe, no a budu hrát teďka třeba i podle Ondře.
1: Ahoj Máro, zahraj mi prosím tě Separa a PTK Track Sunset pro všechny na tuhle tu krásnou letní náladu.
0: Ondře už má možná sobotu, kdo ví, ale naštěstí potom letní náladu neprovokuje nás, to je dobře. Zahraju taky Ester.
2: Čau Máro, zdravím tě a všechny spinnery, moc díky za včerejšího smeka, moc jsem si to užila a dneska bych si moc ráda užila Žižkovský Barry od Jameseho s Řezníkem a tak nějak se mi plně stejská, no, tak se mi dlouho nestešila, tak mě pust, prosím, prosím, prosím, i všem spinákům, díky, měj se fajn, čau.
0: Hele, nebudou to úplně 100% Žižkovský Bary, mám tady Řezníka, HDSP, Dogstars, jejich nová věc, tak doufám, že i to ti udělá radost, no a do třetice to bude Katka.
3: Ahojky Marečku, já tě zdravím do rádia i všechny spinery. Zahraj prosím pro mého páju, dneska to bude Separ se mnou a pokud bys to náhodou neměl, tak Viktor Šín Stíny. Děkuji moc, mějte se všichni hezky, buďte na sebe opatrní, pak Kačka.
0: Díky moc Katko, tak nakonec u mě vyhrál Šín Stíny, protože Separ nám tady za chvilku zahraje, tak aby tady nebylo přeseparováno. No a pokud chceš track na přání, tak volej naše číslo 210 32 30 30, nebo taky můžeš posílat voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D6, 10. kilometr, směr Praha, naštěstí bez kolon, kde si ale počkáš, tak je D1, 146. kilometr, směrem na Brno, zavřený pravý jízdní pruh, čekáš kolem 25 minut, jinak ostatní dálniční tahy vypadají v cajku, co se týká regionu, tak tady vidím crash v Plzni na železniční, bouralo se taky v Brně a to hned dvakrát, jednou v ulici Porgesový a po druhý v Žabovřeský a dva borci v sobě taky ještě v Hradci a to ulici Sokolská. Hlavní město, tady mám čerstvou nehodu, kterou viděl Ondřej, tak si to jdeme poslechnout.
1: Jižní spojka směrem ze Štěrbohol na Černý most před exitem na Dolní Počernice. Je tam velký brňák s malým brňákem v pravém pruhu a ještě tam nejsou ani benga.
0: Tak na to bacha, protože už vidím, že se to tady na té Štěrbohovské začíná hodně štosovat. Kde si v Praze počkáš, tak je ještě Novopatská směrem na Kbelskou, taky Pražský okruh, 15. kilák směr Ruzyň. Jinak to vypadá, že to jede docela po másle a už by to mělo být v klidu. Ode mě z dopravy všechno, no a za chvilku další trojce tracků na přání. Automoto Spin, tvoje

0: Je odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: A jak jsem slíbil, tak plním, máme přesně půl sedmou, to znamená, že už jsme za polovinou času, kdy tady můžu hrát tvoje oblíbený pecky na přání, a to celou hodinu. Jdem se podívat na další tři tracky a jeden z toho bude třeba pro Nadís.
2: Čauky, čauky, Máro, poprosilo bych tě o písničku Těba si pamätám od Ega a jo, jak si myslím, pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají, a všem přeju krásný den, čau.
1: Díky moc, Nadíč, a řekla jsi to naprosto přesně, takže tady ten track máme v playlistu, zahraju taky pro Pepu.
3: Pepa, ale máš tam něco od Juice WRLDa, Lean With Me, prosím tě. Věnuju to lidem, kteří teď jsou ještě v práci a chce, aby jim to uteklo.
1: No tak jo, Pepa mi říkal potom, že už to má za chvilku za pár, tak já doufám, Pepo, že už jsi na cestě domů, no a vy ostatní spineři taky, pokud ne, tak vám třeba i s trackem na přání pomůže Very.
4: Ahoj spine, chtěla bych nechat zahrát skladbu Škola rapu, bude to pro mýho manžela Poliho, moc ho pozdravujeme s dětma a myslíme na něj a moc ho milujou. A samozřejmě i pro vás, mějte se fajn, hezký večer, ahoj Very.
1: Díky moc Very, no a další tracky budou čekat, zatím je playlist prázdnej, tak já doufám, že toho využiješ, pošleš voiceovku do naší mobilní apky, nebo klidně můžeš cinknout i sem ke mně do studia na 210 32 30 30. Slucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: podle tebe.
1: Posloucháš Čo na spinu, s tebou Mára, za 20 minut máme 7 hodin, to znamená, že tady stihneme ještě takový 3-4 tracky na přání, uvidíme, určitě, ale zahraju pro Zdeňka.
2: Ahoj Máro, prosím tě, můžeš zahrát pro všechny PSHčka Prahu, díky moc, ať ti to uteče, ahoj, seržant.
1: Díky moc, Seržo, to mi samozřejmě s touhletou klasikou uteče. Zahraju taky Dave'ovi.
3: Zdravím vás a zdravím všechny spinery, byl bych rád, kdybyste zahrali od Kouja Den a noc, protože na konci týdne je různá dovolenou a tohle se mě hezky naladí.
1: Hele, ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak Den a noc jsem tady nevyhrabal, co jsem ale vyhrabal a já třeba doufám, že na dovolenou jedeš do Amsterdamu. Pokud ne, tak aspoň se můžeš naladit v tomhletom duchu. Kojo, Kellen, Amster. Ještě tady mám připravený nějaký tracky, ale teďka nestihnu ještě připravit hlasovky, protože mi sem volali nějaký lidi, ještě tady něco mám připraveného. Takže jdeme na tyhle další dva tracky a uvidíme, co ještě stihneme. Tak zkus poslat voiceovku nebo volej naše číslo. Posloucháš Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, Playboy Carter nám zakončuje šestou hodinu. Tady ten track byl pro Adama.
1: Tak jo, čau, bych chtěl Playboy Carterho, je to pro mýho kamaráda Adama Kolára, díky.
0: Tak zdravíme a track byl taky od Dominika, to byl Hector a Izo a Mám rád.
2: A nebo něco od Hectora, to je jedno, asi něco novějšího pro bráchu Eriko.
0: No tak jo, tak Erikovi jsme taky poslali track na přání. Ode mě už je to dneska všechno, víc už toho bohužel nestihneme. Co ale můžeš stihnout, tak je od 8 pořad Street Cypher, Anička Oravcová, starý nový hip-hop, tak určitě nalaď. No a my se společně ještě podíváme na počasí. Aktuálně kolem 25 stupňů, večer se nám ochladí na 16, zítra opět slunečno celý den, a teploty se dostanou přes 30 stupňů, bude 32, ve čtvrtek 37 a v pátek to bude atakovat i 40. Tak s ním počítej, hlavně hodně pití a těším se na tebe zase zítra.
3: Spin Radio.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s tebou.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Za 3 minuty, 7 hodin, přesný čas na Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: teda jít mému klukovi udělat prostě jako ty překvápko do jeho práce a jela jsem v autě prostě totálně nahatá, jenom prostě v sexy župánku a pantoflíčkách. A oni mě zrovna zastavili a ten jeden mi zrovna říká, můžete si prostě vystoupit.
1: Počkej. A co bylo dál?
0: Prostě bylo to sem, říkám, no, jako ten jeden týpek úplně říká, kam jedete? A já říkám, no, za přítelem do práce, udělat jakoby překvápko. A ten druhý fízl úplně, jo, takhle, no tak to je jasno, tak to jeďte, to je šťastný chlap.
2: Bráško, ale tady ještě furt nekončíme, jo?
0: Já jsem tam dojela a teď máte se tam prostě stále, já úplně říkám, čo, lásko, tohle zašla jsem ho tucet a on furt, to počkej, no a než mi chtěl něco říct, tak pod tím autem vyjel jeho kolega Marek a říká, je, ahoj Žando, a já tam úplně jako celá, dobrý den, nastranou.
1: Kolega Marek, já koukám trošičku, no. To nemůžu říct z rádia, takhle je prostě trošičku nepřející.
2: Že jo, místo toho, aby nechal kamaráda si trošku užít romantiky.
1: Napodíval se.
2: Tak, klídeček, super, Dome. Slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

bys byl punker. Moje jméno je Smack. Vidím, že vám říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, OK? Velmi. Já miluju muziku, miluju. OK. Proto tancuju, když jsem v klubu.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet.

Nic společného s Filipem. Je to další věc, kterou jsem vyhodil jen tak. Tady máte jen tak, tady máte jen tak. Další banger pro vás jen tak, jen tak.

0: Čau, tady Erf, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Spin Talk.
1: Jako ne, to jsem já. To jsem já. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Legendární vrznutí židlí, kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat. A Máňa to tam zakomponoval. A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch, že on prostě vzal lžičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou díky tomu jsem změnil flow. Spin
2: Talk. Udělal něco jinak, natočil album v přímém přenosu, v živém streamu. Pravděpodobně tak vstupuje do dějin českého rapu. Hlavně o tvorbě alba bude dnešní Spin Talk. Děkuju, že posloucháte Radio Spin. Já se jmenuji Roman Jakub a mým dnešním hostem je Maniak. Tak Jiří, vítej.
1: Děkuju za pozvání.
2: Tak.
1: Já bych jenom začátek tohohle rozhovoru začal taky jinak, jak říkáš. Já chtěl pozdravit Wolfa, protože je na místě, kde jiný rozhovory neuslyší, ale nás už uslyší, takže kamaráde, myslíme na tebe.
2: OK, tak pojďme začít. Pojďme začít tím, co jsme si řekli asi už v živém vysílání, když jsme společně sledovali průběh celého toho streamu, ale kdyby náhodou někdo nebyl úplně vlastně u tohohle toho živého rozhovoru, tak kde to vzniklo, vlastně ten nápad, že deska vznikne tak, jak vznikne?
1: Rok zpátky, to je CCAčko, jak se dodělala babuška Trap House, tak jsme se bavili s kámošem, ten byl taky vidět na těch streamech, Timofej, že pojďme lidem přiblížit způsob, jak to děláme. Protože v tom studiu se občas dějou fakt, že legendary věci, ale mluvit o tom na rozhovoru, pokud to jako nikdo neviděl, nežil s náma, dobrý, fajn, je to vždycky zajímavý slyšet nějaký historky z pozadí, ale víš, nezažil jsi to s náma. No a teďka prostě jedou streamy. Všude všichni začínají streamovat. Rampage Jackson, legenda UFC a teďka streamer. iShow Speed, ten tady udělal úplný bordel v Praze. A no prostě je hodně streamu. Tak jsem si řekl, pojďme to odstreamovat prostě. Jo, a i nějaký interpreti to dělali. Takže jsme začali dávat dohromady crew, přemýšlet, kdy to udělat a řekli jsme si, uděláme to prostě na začátku roku, kdy je to takový pod dekou všechno a kdy je to takový aj skrz počasí, že by člověk s náma mohl strávit nějaký čas. No a pak začala vznikat prostě logistika celý ty věci. Začali jsme zjišťovat, jako, co je velký problém, co je malý problém. A jo, bylo to...
2: Co bylo nejtěžší na té přípravě vůbec toho, než jste se do toho pustili? Jak vlastně vypadala ta architektura toho přemýšlení?
1: Hele, architektura, nápad už jsem řekl a teďka potřeba si určit, kdo co bude dělat, protože jak jsi říkal, je to jinak, je to věc, co se tady nikdy nestala. Takže jsme si vůbec začali určovat, co tam potřeba být za lidi, jo? Takže napřed byl nějaký dramaturg hlavní, režie, co jakoby přes ní všechno prostě půjde. Toho jsem si určil jako prvního a pak jsme potřebovali produkčního, obecního, prostě co bude řešit celkové instalace, věcí, návoz, technika, ale nejenom technika, jako nábytek, a jak prostě pověsíš letku a tak dále a tak dále. Všechno, co jste vlastně jako viděli, on ten pokoj byl vlastně prázdný úplně, když tam přišel, což jako na tvorbu nechceš být jako v prázdným, jako holým pokoji.
2: Kdo vám navrhoval to studio?
1: No dohromady jsme to dělali.
2: Dohromady.
1: Jo, já jsem tam vnesl svoje upgrades ve formě koberců, pak jsme si tam různě navěsili letku, nějaký regály jsme tam donesli, ať je to prostě živý, donesl jsem tam jako svoje věci. Nějaký talismany jsme tam měli. Byl tam, že od dres Svítka Krejčího, hokejku od Fleka jsme tam měli, co zrovna hrál v Miláně, olympiádu. Měl jsem tam, a i pak jsem tam měl vystavený vinyl, jako otočený s babičkou, ať se pěkně dívá. Měl jsem tam i autoportrét dědy, a ten nebyl v záběru a byl tam. No a prostě spousta těchto z těch věcí, ať je to fakt takový domácí, ať se tam člověk cítí, že není někde jenom jako naskok, ale fakt jako, ať je to taky jako vžitý. No takže se začal řešit prostě ta architektura, jak říkáš, ten produkční a pak potom ještě jsme přibrali velice důležitou část, což je jako celá ta kamera, technika. Kunici, což se tam střídali dva, Kuna a Matěj. A ten hlavní dramaturg, teda ten byl teda Vito Nikolič. A pak nám tam ještě pomáhal robot, co tady sedí. Ten měl být sama od začátku, ale tam se stalo takový dobrodružství, k tomu se třeba ještě dostaneme.
2: On mi ho říkal ještě, než jsme šli do vysílání, bylo to evidentně teda velmi napínavý. Řekni mi, co si myslíš, že o té desce zpětně jednou řeknou ti, až ji uslyšej po letech a narazej tady na tenhle ten stream a tady na tyhle ty jakoby videa. Co si myslíš, že bude hlavní jakoby nějaký jakoby první point? Protože to je opravdu obrovský počin i to, co z toho vzniklo vlastně jakoby následně, veškerý ty videa, který jsi zveřejnil. Tak jak si myslíš, že to bude působit po 5 letech, po 10 letech?
1: Hele, já rád slyším, že říkáš, že to je obrovský počin. Mě to vlastně teďka ulehává, protože teďka už začínám mít konečně fresh z toho a zrovna včera jsem si uvědomil, že fakt asi je to legendary, no. A rozdělím to na dvě věci. Když člověk uslyší to album, tak si prostě řekne, že to je super album. Jo, za mě to je fakt povedený album. A teď, když zjistí, jakým způsobem se to dělalo a začne se jako, dejme tomu, prohrábat těma streamama, protože ty už jsme všechny kompletně zveřejnili, však jako 100 hodin toho, jak se to dělalo od až do Z, tak můžete si to pustit místo Game of Thrones nebo Sexu ve městě. A toho začne hitovat podle mě víc. Stalo se tam přesně to, co jsem říkal. Ty legendary momenty ve studiu máme prostě kompletně natočené na streamu. Tam nic nevzniklo mimo stream, kromě Jirky Procházky.
2: OK. Řekni mi, který ty momenty při té tvorbě v tom studiu byly teda tak jako legendární, tak jako velký? Na co bys rád upozornil? Kdybys byl teďka televizní hlasatelka, která uvádí prostě tvůj stream, tvůj, já nevím, desetidílný seriál, tak vlastně na co je potřeba se fokusovat?
1: To jsme zrovna probírali tady po cestě semka s Robem a jí budeme dělat nějaký highlight zhrnující video. První den bych třeba vypíchl to, že jsem přišel za producentem Helionem, který je dost dobrý na melodie. A začal jsem mu prostě tak jako porepovat, pospívávat track To jsem já, refrén, jako to jsem já, to jsem já. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat, vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Jo?
2: Byť jsi zvyklý tvořit organicky.
1: Tak... Byť jsem, ano, už je to tady to slovo, kámo. Organicky, takže právě organicky se tam stala nová věc. Hnedka první den, vlastně úplně nový postup, jak se to dělá.
2: Jaký to je pocit vlastně tohleto vidět, jako protože i pro tebe to byla nová věc a nová zkušenost, tak co cítíš v tu chvíli? Ty uděláš popivek a najednou ti na základě tvýho popivku vznikne beat, to je přece hustý.
1: No právě a my to máme celý jako natočený. Takže já jsem to ještě neviděl, tohle ten moment, já se chci na všechny kompletně jako streamy podívat od začátku do konce, nějak to budu postupně sjíždět, ale jo, tohle je to je jako...
2: Takže to je highlight prvního dílu.
1: Highlight prvního dílu, potom druhý den hnedka s Kokim, první vlastně host na mikrofonu, co přijel, tak najednou opět mě napadlo, hele, jdem natočit klip třeba, že to tak jako odsejpalo, že se tam natočil klip na livestreamu, že opět jako lidi mohli vidět, jak se točí klip. A jak vzniká téma, tohle je třeba jeden z těch tracků, co je fakt jako tematicky zaměřený, má to hloubku za mě, a tam vznikla prostě jako i s lidma z chatu debata o mentálním zdraví. Taky super moment.
2: Což je důležitý. Jo, a je skvělý, že se to vlastně objeví ve streamu při tvorbě desky.
1: Jo, tam, no jasně.
2: Co to vykoplo, tuto debatu?
1: Právě myslím si, že lidi, co byli na tom streamu v tom chatu, tak se jako nějak začalo bavit o mentálním zdraví. Já jsem to začal tahat na to, že máme ho hodně nakouslý poslední dobou kvůli sociálním sítím, kvůli tomu, že jsme jako všichni v tom digitálním bahně nekonečný. A z toho vznikl track Off Life. A pak se na to čekl klip. No a třetí den, samozřejmě, legendární vrznutí židlí, kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat. A Máňa to tam zakomponoval.
2: Což je teda hustý. To je fakt jako je dobrý to vidět, je dobrý to teďka tady od tebe prostě slyšet. Chci se zeptat ještě na jinou věc.
1: A sorry, ještě jenom doplním.
2: V pohodě.
1: A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch,
0: že on prostě vzal lžičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. Mm-hmm. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow, takže zase úplně jako...
2: Věc, která vlastně vznikla při té tvorbě. Jo. Vzniklo by něco podobného, kdybyste tvořili ne na streamu?
0: Jo, to se děje právě, to se jako občas děje a to je právě to, jak to vzniklo, že jsme se bavili, jak to přiblížit lidem, jak to ukázat.
2: Já jsem se chtěl zeptat na jinou otázku. Zajímá mě, když jsem koukal první den na ten stream a ty jsi tam něco nahrával, tak jsem najednou měl pocit, a to jsem říkal i do toho vysílání našeho živýho, jak kdybych najednou koukal na malýho nervózního kluka, protože takovýhle tě vůbec vlastně jakoby neznám.
0: První den.
2: No.
0: Jo.
2: A tak jsem se chtěl vlastně zeptat, sedí. Jestli... A to si myslím, že je úplně v pohodě a pochopitelný. Jestli stejný pocit měli i ty jednotliví hosti, kteří tam vlastně jakoby přišli, protože tam, že vy jste tam byli všichni odstřílení vlci, ale vlastně poprvé v takovýhle jakoby živý situaci, na kterou najednou koukali všichni ty fans, tak jak to zamávalo s něma?
0: První den byl asi jako, co se týče nervozitu, všech na maxu. To bylo i vidět jako na těch producentech, že je úplně běžný, že začneš ve studiu něco dělat a nejde ti to. Jo, a ještě, ještě nejvíc si vzpomínám na toho Jubice, jak tam byl takový jako zatlej na začátku, že on dělal ještě, že to nebyl jeho počítač. A prostě vem producenta a dělá na cizím komplu. Tam trošku jsou jinak velký klávesy, trošku je všechno rozmístěný jinak, ono jakoby prostě těch... zkratek a tak dále v rámci jako toho programu, i když je to stejný, jako daj se jako natrekovat různýma způsobama. A teď se v tom vyznáváš, teďka ti tam píšou lidi z chatu a byli trošku jako, trošku byli ostrý, vyměnili producenty, proč si tam vůbec tahala, ale samozřejmě my jsme první den rozdělali 4 věci, tak rychle v tomhle jsme otočili.
2: Hele, neobjevil se někdo v té diskuzi třeba taky s nápadem, kluci, já bych tam chtěl být s váma, můžu přijít?
0: Zdravíme Čarazem, číslo 1 člověk a původně vlastně jsme to chtěli, ale jak jsem říkal, byl tam ten dramaturg a on říkal, kluci, fakt tady máme tunu věcí, co musíme splňovat v rámci streamu a jakoby nic proti tvým fanouškům a já jako to říkám, jestli to zrovna Čaraz poslouchá, my to prostě si nemůžeme dovolit riskovat, prostě sorry, já... Ne, že jsem se s ním hádal a říkal, ale prosím tě, je to fanoušek, v klidu, to, on, kámo, my tady tvoříme fakt jako něco legendary a já jsem chtěl právě přijít takhle jednoho člověka, nebo aj víc, jako poslední den. No. A on řekl, hej, fakt, prostě pojď, prostě ne, vymyslíme něco jiného. Vymyslíme něco jiného, zase zrovna včera nás to napadlo a nebudem říkat všechno.
2: Jasně.
0: Ale zatrhli mi to. A vlastně zpětně se jako dívám na to, že...
2: Že to zatrhnutí byl dobrý nápad.
0: Jakože já jsem takovej organický.

0: něco nevíde. Mm-hmm. A potom byl druhotnej, ale fakt jako v opoznání menší obava, že prostě mi to nepůjde. Ale já jsem do toho šel s tím, že fakt vím, jak pracuji ve studiu, fakt jako čím dál tím víc mě baví to dělat a žít na koleni v tom studiu, vlastně žít tu hudbu, přesně jak říkám. Boom, začne se řešit mentální zdraví, boom, začne se vrzat židlí, boom, napadne mě prostě jakoby melodie na refrén skrz hlas, která se pak přenese do beatu a tak. A já jsem ready na to takhle pracovat, takže to jsem měl fakt menší obavy o tu tvorbu. Byly ale v obavy, že to nebude tak kvalitní. Jo, já jsem byl přesvědčený, že to prostě dá.
1: Ale nenaplnilo se to.
0: Ne, bylo to fakt jakoby hudebně, fakt to jsme nikdo nečekali, že se tak povede.
1: No a co se teda pokazilo? Co jste, s čím jste nepočítali? Protože ten plán jste měli evidentně připravený dobře, hodně lidí vlastně si asi odškrtlo spousta věcí na nějakým jakoby checklistu.
0: Jo.
1: Přeci jenom vás mohlo něco zaskočit. Tak bylo tam něco takového? Nebo ne, pokazilo, ale zaskočilo. Tak,
0: tak číslo jedna je spánek. To je jako, že myslet si, že budeš jakoby, tady máš nějaký světlo, jo, kvůli streamu, tady máš obrazovku jednu, na který jako probíhá jako ta produkce, kde jako čumím do toho, říkám tohle mi posuň ten kopák, tady udělej něco jiného. Pak máš ten chat, jako, že to čteš, bavíš se s těma lidma, takže obrazovka, světlo, jo, vzadu taky obrazovka. A to bylo velice jako naivní si myslet, že jako tohle to dojede o půlnoci, ten stream pojede 10 hodin a že já půjdu spát. Já jsem si myslel totiž fakt naivně, že...
1: O půlnoci půjdeš spát.
0: Že budu unavený. Takže to skončilo a jo, a teď jsme začali probírat, co se dělo. Já teď sedím a nejsem vůbec unavený. Jo, skrz jako všechno, co jako na tebe doslova svítí a všechno, co se stalo. No a pak prostě spíš 4 hodiny. A pak vstaneš ještě jako před budíkem, že jako my jsme začínali ve 2.
1: Tak on je to euforický, ne? To je taky...
0: Taky,
1: prostě
0: ano.
1: To je obrovský zážitek, který podle mě to tělo musí nějakým způsobem zpracovat, takže je logický, že nebudeš jako chtít usnout a zároveň, že vstaneš brzo, protože vlastně ta euforie asi pokračuje i pro ten druhý den.
0: Jo, jo.
1: Kdy tě to dohnalo?
0: Třetí den a my jsme vlastně aj zvládli spolu jako ty hovory, že jo, první dva, pak už jsem vyspával.
1: Pak už se s námi vykašlal, no, prostě v závorce vyčítavě.
0: No to se omlouvám, ale jako to jsem upřímně rád, že jsem se v úvozovkách vykašlal, protože jsem konečně jako se aj vyspal. pak už to bylo lepší a ty se ptal ještě sorry, teď mě to vypadlo.
1: Vzhledem k tomu, že ta otázka byla z mý hlavy a neměl jsem ji zrovna v tu chvíli připravenou, tak už jsem ji taky zapomněl. Jo, podle mě to byly ty tvoje obavy, který jste, nebo ty, co se pokazilo při té tvorbě. No, takže
0: to byl teda ten spánek, třetí den to fakt bylo jako zlo, pak tam byly další dny, kdy jsem se vyspal blbě, ale už to bylo takový jako, že třeba ne 4 hodiny, ale 5-6 a jako bylo znát, že to je lepší a třeba den předtím jsem jako naspal právě to, jak jsem nedal třeba ten další check-up rozhovor, že jsem naspal jako 8.
1: Na druhou stranu, na tvoji obhajobu, tak první call se de facto neměl uskutečnit, to mi přišla SMS-ka nevolej mi a pak ty sám jsi mi zavolal, jak to, že mi nevoláš, když jsme se domluvili, takže vlastně nějakým způsobem to dopadlo. Jak se vyvíjel přístup těch fanoušků při sledování té tvorby?
0: Hele, no jako já bych řekl, že to s náma milovali. Že fakt spousta lidí tam psalo, že kámo, to je jak nikotin, že, že si řekneš, tak ještě si dám s váma 20 minut, jsem tady hoďku. Pak si řeknu,
1: tak pak mi to uteče.
0: Už jako konec, už jako by ta hoďka stačí, počkej, oni dělají teďka, tak já už to dojedu do konce. A fakt jako xkrát to psali, že se nemůžou přestat dívat, že se úplně zažrali s náma do té tvorby.
1: Jaký je pocit tohleto slyšet?
0: Skvělej. Taky potřeba říct, že v rámci obav, ale to není obava, že vyloženě fakt bych se cítil nervozitu, s tím jsem se smířil, že nejsem streamer. Lidi jsou zvyklí si ode mě pustit album, spíš jako track 2-3, co si jako během dne jako pustěj, jo, podívaj se na klip, jo, podívaj se jako na Instagram, zajdou na koncert.
1: A teď byli s tebou de facto.
0: No, že jsou přesně jako zvyklí, tam se mnou strávit pár minut, tam pár sekund, tam pár minut, tam pak jdou na koncert, to je jako pár hodin, to je jakoby...
1: A teď najednou takovýhle jakoby dlouhej spojitý čas.
0: Jo, a to jsem si řekl, že prostě, jako takže se na to nikdo nebude dívat, jako že třeba tam bude 70 lidí real time, že občas tam teda hitneme pár stovek.
1: A kolik bylo třeba nejvíc?
0: Nejvíc bylo nějakých jako cross-platformově přes 1500. Ke dvojce se to možná mířilo. Na YouTube čistě nějakých 1300 pade a my jsme dělali jako YouTube kick Twitch.
1: A ty jsi začínal vždycky ve 2 odpoledne, končil se o půlnoci, kde tam těch lidí bylo nejvíc?
0: jak kdy, fakt jako nějaký dny, nutný říct, co je jako důležitější

0: možná než ten pík, že průměrně jako přes 500 lidí se na to dívalo.
1: To furt. Je super, to je prostě hezký.
0: To je fakt úplně něco, co jsme nečekali. A asi jsem odpověděl, teď jsem se chtěl
1: odpověděl zeptat. Odpověděl jsi. Musím říct, že dnešní rozhovor je trošku úplně jiný vibe než vždycky, že mám jakoby pocit, že tady nejsem skoro ani potřeba, protože ty jsi jakoby tak strašně jakoby plný toho zážitku, že de facto vlastně mám pocit, že jsi prostě přišel a říkáš všechno. A je to úplně v pohodě. Ale zároveň je to takový trochu jiný vibe toho rozhovoru, než na který jsem zvyklý. Víš, co mě zajímalo, jestli když se na to koukali ty fanoušci, určitě se na to taky koukali lidi, kteří tvoří hudbu, tak jestli vlastně ti třeba přišla nějaká zpráva, wow, tohle jsem vůbec nevěděl, že se takhle dá dělat, jakože ti lidi ti napsali, tak teď jsme se i něco naučili, ne to, že jsme tě sledovali, ale že vlastně vyrostli odborně.
0: Jo, jo, to sledoval spousta producentů, dokonce jeden z producentů se dostal na Deluxe, udělal remix na jeden z tracků. Takže spousta producentů se určitě jako naučilo a spousta producentů se i může naučit, protože jak říkám, je to prostě všechno zveřejněný. A jako k tomu psali občas nějakou kritiku, která byla občas jako super. Jo.
1: Co na té práci tě přece jenom jakoby zaskočilo?
0: Zase jsme u toho prostě jako, že 10 hodin streamovat v kuse zvládneš, ale pak prostě jsi plnej věmu a zaskočilo mě, víš, co mě zaskočilo, že vlastně sedět a kecat pro mě bylo těžší, než dělat hudbu. Jo?
1: Byla tam ta odpovědnost k tomu divákovi, který na to kouká, nebo?
0: Takhle se na to nedívám, myslím to tak, že prostě ta hudba tam mě jako poháněla a ty začátky toho dne, když jsem seděl, já jsem vždycky dělal nějaký recap, kecal jsem s lidmi a to bylo v pohodě, ale pak už jsi vyšťavený hudebně a vlastně třeba zbývají 2 hodiny a já jsem si musel najít jako, pak jsme začali dávat gauče PlayStationy, že okay. Já jsem se musel uklidnit, dát si chill, ty červený brejle by the way na spánek pak přibyly, pak jsem se v tom jako uklidnil, ale opět, jako taky to trvalo několik dní a vlastně jsem zjistil, že nevím, co se sebou dělat. Věděl jsem, že už jako hudebně ze sebe nic nedostanu v noci po XY hodinách, už by to bylo na sílu, už jsem na to ani neměl energii, ani inspiraci, takže to mě zaskočilo taky, no.
1: Co byla pro tebe nejvíc diskomfortní situace?
0: Hele, já jsem do toho skočil, že jsem si fakt jako xkrát řekl, že kámo, ty jsi vymyslel něco, co je úplně nevídaný nejenom pro lidi, ale pro tebe, tak prostě jestli máš s něčím problém, je to tvůj problém, ty jsi to vymyslel, jo, jak třeba ono to jde jako přirovnat, že to je nějaký format reality show, jo, jak nějaký lidi prostě chodí do reality show a pak říkají, co tam bylo šílený a tak dále. Já tohle asi nemám, protože jsem si to vymyslel kompletně sám, je to kompletně jako moje záležitost. A normálně ti tam nic nevyhrabu teďka.
1: V pohodě, asi je dobrý. V rámci toho alba vznikl i beat k tracku Tanc, tanc v domově důchodců, kdy jsi s dámama zpíval Na okně seděla kočka. Tam si teda vypadal vlastně docela jako roztomilé. Měl jsi tam takovou image malýho kluka, skoro jsem měl jako pocit.
0: Jo.
1: Ten beat pak dělal Vič, nebo kdo dělal ten beat?
0: Ten beat jsme dělali s Danem a s Mikýřem.
1: Ok.
0: To je ještě kámo, úplně kombo.
1: Tak jenom mi řekni, kde vznikl tady tenhle ten nápad, že právě tato písnička, právě tenhle ten domov důchodců a jak dopadla možná i ta charita, která se k tomu celému vztahovala, protože vlastně to bylo hrozně pěkný a bylo to i velmi atypický tě tam vidět mezi těma dámama, na okně seděla kočka.
0: Já jsem to říkal už v nějakém rozhovoru, že já mám respekt ke starším, takový přirozený, skrz jako tu moji babičku. A že já úplně jako přepínám, že pro mě jako starší lidi jsou nějaká generace, co je úplně mimo naší generaci, starší generace je nějaká generace, který jako už nemáš vysvětlat, teď to funguje tak a tak, má se jako prostě respektovat to, že oni nám položili nějaký základy a já vůbec nemám problém právě se jim přizpůsobit, jo, že prostě teďka tam přijde nějaký rapper na zkoušku jejich a přijde, ne, čau kočky, vole, jeden bomby, ne, fakt ne, úplně jako přesně, jsem se převlíkl, že jo.
1: Ty jsi byl i jinak oblečený, přesně tak?
0: Já jsem byl v jiných hadrech, jsem se převlíkl, jo, nějak jsem si nestříhal vlasy, tak jsem si úplně jako načesal ty dlouhý vlasy.
1: Jak chlapec v první třídě.
0: Jasně, jo, úplně, hele, regulérně. Jo. Já jsem si říkal, že z respektu, když jdu jako do jejich prostředí, tak se přizpůsobím, abych tam fakt jako nepřišel, jako jo. A takže jo, no, a na okně seděla kočka, to jsem těžce netrefil. A my jsme pak použili jejich, jakože oni tam zpívali 3 nebo 4 věci a byla to jako trojdoba, takže ještě jsme to museli do té 4 doby na to nastříhat. A vidíš, další jako legendary moment, jak se dá zpracovat, jako i s tím, že z nějakého prostředí natočíš něco, co ani není jako co je v trojtaktu a přetvoříš prostě do rapu. A by the way, v druhý sloce je Mikýř. V druhý sloce je tak dál bych tanc, tak to jsme použili a zase jsme použili jeho hlas a to už vůbec nebylo v plánu.
1: Okay.
0: A ono to znělo napřed jako takový ten klasický jako jeho joke, že jako do hudby to nesedne, ale pak jsme to jako protáhli filtrama, natáhli a najednou říkám, počkej, ale to je hudebně jako fakt zajímavý, ten switch. Takže taky super.
1: Pouštěli jste ten track pak těm dámám třeba, aby viděli, co z toho vlastně jako by třeba vzniklo?
0: Jo, nějak se k ním dostal, mě dávali jako zpětný feedback ze životu 90, všichni, že jsou strašně spokojení, že super.
1: S tím albem je spojená i charita, respektive jo. Nějaký 2 projekty, jeden byl ten v důchodců, který si i vysvětloval. Druhý ten projekt měl vzejít z komentů na tom streamu.
0: Ano.
1: Tak jak to dopadlo, nebo jak dopadly oba ty projekty? Co to komu přineslo?
0: Vybral se 235 tisíc. Uh-huh. Omlouvám se, jestli jsem řekl špatnou jakoby částku. Takže 117,5 tisíc jde jednomu projektu i druhému. 50-50. A to si myslím, že je super, že jsme mohli takhle pomoct, takže to je to hlavní, si řekněme na rovinu, co vzniklo.
1: A co byl teda ten druhý projekt?
0: Sanitka splněných snů.
1: OK, to je krásný projekt.
0: No.
1: To je krásný projekt. Takže, a s tím přišli fanoušci?
0: S tím přišli fanoušci, takže to si pojďme říct na rovinu, jako jestli někdo potřebuje peníze, tak jsou to jako různý charitativní institut, nevím, jestli to je instituce, ale prostě...
1: Instituce asi jo.
0: Jo, nebo prostě neziskový organizace, to je neziskovka konkrétně, jako Život 90. Takže ty peníze, no, to je super, že jsme mohli takhle pomoct. Jo, je tam s tím dlouhý papírování, teďka se to teprve jako bude posílat, ale...
1: Jasně, ne, to už je jako vedlejší věc, no. Ale myslím si, že teda je skvělý jako seknout ti poklonu za to, že vlastně součástí takhle velkého projektu bylo přesně i tohle. Jaký byly reakce těch starých babiček na slušňáka Jirku a jaký byly reakce babiček, pokud si pak poslechli třeba nějakou tvoji reálnou hudbu, protože jedna věc je, že tam prostě přijdeš s respektem a imidží malýho kluka a druhá věc je, že pak tak nám puste, co ten týpek dělá. A když mu pustí prostě nějakou tvoji desku, tak...
0: Tak jakože já si myslím, že opět jako babičky nejsou nějaký odpojený od reality. Jo, že jakoby si to prostě pustěj. Jo, teďka tam jako padá hodně z prostých slov, jako prostě je to taky jako vulgární, tvrdý, ale já si myslím, že nebudu teda mluvit za ně, ale že jako úplně se z toho nehroutili, já jako nevím, jestli to nějak jako poslouchá někdo, jo, někdo ne, nemám úplně tenhle...
1: Jenom by mě to zajímalo, jako jak najednou na tebe reagovali.
0: Ale celkově mi řekli lidi, co pracujou z Životu 90, s těma babička jsem mluvil, to je na streamu vidět, pak už jsem s nima nemluvil, mě řekli, že jako super, že vlastně jako jak je znají, takže oni umí reagovat na situace a nějaký lidi daleko hůř, a že tady úplně jako oni byli v pohodě ze vším, no.
1: Jo, ten záběr na ten domov důchodců mě přišel teda fakt jako hezkej, dojemnej, laskavý a přišlo mi to fakt
0: to jenom, jako zajímavý. Nebyl to domov důchodců, to byl právě jako
1: Život 90.
0: Život 90, jako ten jejich barák a oni právě se starají jako o aktivní život prostě seniorů. A aby právě jako neseděli jenom a nekejvali se na křesle, takže to bylo...
1: S respektem ke stáří.
0: Ano, přesně tak.
1: Dobře,
0: přesně
1: tak, takže. Tak jo. Kdo všechno se v tom studiu vystřídal? A jak
0: všechno.
1: OK. A co třeba překvapilo Mikýře, co překvapilo Viče při té tvorbě, co překvapilo Kennyho, co překvapilo všechny ostatní?
0: Hele,
1: protože pro všechny z vás to byla nová zkušenost.
0: Jako vystřídal jsem tam fakt jako od jako základu, bez kterého rap dělat nejde, který chci jako ještě 3x podtrhnout, hudební producenty, kteří jsou kromě Viče na naší scéně opomíjený, až po prostě zaskočím do posledního dne, kde tam jako seděl Krasinský s Angelem. Kulturisti úplně out of context, ale prostě nějak se známe a tady v tomhle z toho rozpětí už máš jako všechny. Jo? Mm-hmm. Jirka Král tam řekl zmrdé, Mikyř tam uvařil játrový knedličky, Koky tam přišel se super slokou, mm-hmm. Čávo přiletěl z Anglie, teďka už to můžeme říct, že jsme byli kousek od letiště, tak mm-hmm. Čávo přiletěl z Anglie a rovnou z letiště jel za náma, takže se tam fakt vystřídalo od kvalitní práce music producers přes super, super sloky, který každá vznikala jako jiným způsobem od dalších lidí na mikrofonu až po prostě felení tady přesně, jak jsem říkal, s lidma mimo hudbu.
1: Když se deska tvoří plánovitě, to znamená, že přeš ve studiu, kdykoliv z toho studia prostě můžeš odejít, dát si prostě pauzu, jít si zaběhat, jít si zacvičit, jít se najít, najíst, pak se do toho studia vrátíš. Jak se řeší ty situace, když to třeba jakoby najednou prostě nejde, nebo najednou z tebe odejde ta energie, máš pocit, že třeba jakoby nemáš nápad a teď jsi v tom živém streamu a víš, že musíš.
0: Hele, víš, to je dobrá otázka, to se dá ještě navázat na to, jak ty se s ní zeptal, co tam zaskočilo Viče a ostatní. Tam je vlastně jako super to, jak máš spousta vjemů, tím, jak se tam právě střídají ty lidi. Já jsem rád, že jsem si zvolil i to, že tam nebudou chodit jenom lidi od hudby, mm-hmm. že tam budou chodit lidi mimo hudbu a organicky.
1: Já to slovo mám opravdu spojený jenom s tebou.
0: Jasně, jasně. Organicky se tě prostě napadají. Bars, témata tracků, nálady a tak dále. A právě třeba ten jeden den navážu na to zaskočení, kdy i já jsem byl zaseklej, Víč teda zaseklej nebyl, ten udělal jeden beat, na to jsem něco zkusil narepovat, druhý beat, který taky jsem zkusil narepovat, to možná jako ten druhý track, ten se ještě někde ukáže, uh-huh. jen tak jako hintuju, uh-huh. to s Víčem domyslete si. A právě já jsem Víčovi řekl, ať udělá poprvé v životě možná collab. Mm-hmm. Jakože spolupráci s producentem, ať to nedělá jenom on. A to si myslím, že z jedné strany ho zaskočilo, ale strašně rychle se na to chytl. Mm-hmm. A to je právě to, na co chci navázat, že i když jakoby já jsem měl přesně nějaký momenty, jak vypadne nějaká inspirace možná a tak dále, tak tím, že tam byli různý producenti, různý všechny možný lidi, a i jako se podíváš dozadu na kámoše, tam říkám, ať jsou tři děti doma, jak má Timofej, prostě najednou tam vidíš toho kámoše a repuješ prostě nějaký track, kde ti to takhle sedne, takže jo, vypadneš, ale pak když jako se uvolníš a jedeš organicky, tak to tam prostě padá samo a vznikají potom jasně. přesně jako aj nějaký kolaps jakoby v rámci všeho možného.
1: Master Alba taky probíhal živě?
0: Ne. Mix a master dělal Kenny. Uh-huh. Jo, to dělal prostě, on tam byl druhý den, zahrál tam na saxofon, ten track se...
1: To je skvělý teda, apropo. Jo. To je hrozně dobrý.
0: Uh-huh. Jo, to přesně jako všechny ty věmy toho, že jako fakt my jsme si to rozplánovali, něco bylo naplánovaný, že tam přijde ten host, bude mít tohle a něco prostě vzniklo, jak ta vrzající židle, že to mi hodně pomohlo řešit právě, aby to kreativně nešlo do prdele. A Kenny to mixoval, masteroval, že se mu to posílal, on to posílal zpátky.
1: Takže když jste skončili s nahráváním té desky, tak byla hnedka deska venku, nebo bylo ještě potřeba nějaký čas pro to dokončit?
0: Ne, právě to byl 11. den, jediný, kdy se nedělala hudba, tak bylo to těch 10, jak jsem řekl, že se jako dělala hudba, poslední úpravy, stihl jsem teda nahrát ještě Deluxe, to je halus. A pak poslední den jsme tam už jenom ferili a právě jsme byli s těma lidma už do té půlnoci, kdy to hnedka droplo okamžitě.
1: To je fakt jako super tohle to poslouchat. Věřím tomu, že i pro tebe to muselo být vlastně úplně jiný typ zážitku, než když vydáš standardně desku.
0: Jo,
1: Dělal jsi při té tvorbě nějaký ústupky?
0: Ne.
1: Nic takového tam nebylo.
0: Ne.
1: Který ten single z té desky bude jednou zpětně to album definovat?
0: To se ptáš vždycky.
1: Protože si myslím, že to je docela důležitá otázka.
0: A co jsem řekl u babušky, třeba by mě třeba zajímalo?
1: To se teďka nepamatuju. Že... Tak dobře jsem se na dnešní rozhovor nepřipravil.
0: Hele, nevím, řeknu ti tři, co mě napadají.
1: Okay.
0: To jsem já, Street Dance a Kiwi.
1: Tak v tom případě já bych asi se přiklonil k To jsem já.
0: No.
1: To jsem já si myslím, že je single, který z toho jakoby vlastně hodně vyčnívá.
0: A ještě právě pod čarou poznámka Jarní Vánek.
1: Mhm.
0: Mm-hmm. Ale to uvidíme.
1: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že to studio, teda, kde jste nahrávali, tak jste vytvořili. Co je s ním teď, s tím studiem?
0: Tak to je navezená technika, co byla navezená na barák, co jsme si pronajmuli, takže jako nějaká technika je moje, tak to je u mě doma. Třeba letka, co se vyrobila, to máme teďka ve skladu na náš merch, kupujte achano.cz.
1: Předpokládám, že nový merch máš i na sobě.
0: Jo.
1: Bylo to dobře.
0: Nový merch mám na sobě a tady máme tuhle vychytávku, jsme udělali kapsičky, tady jsem připnul.
1: To je taky zajímavý, jak vždycky při každý návštěvě přijdeš s jiným typem merče.
0: S nějakou haluzí, že? Já si rád hraju, no.
1: Jakým způsobem tě napadla kapsička?
0: Hej, mně chybělo to, že když máš kapsy a chceš si z toho něco tahat, prostě nějaký, nevím, drobák, kartu, AirPody, bla, bla, bla. A teďka, vem si, že teďka sedím, teďka tam rveš ten palec, prostě ten prst tam rveš do té kapsy, lámeš si to, ty vole, záděry si děláš. Tak jsem si řekl, ve mně by se hodilo něco připnout si jako k pásu. A jenom, že si to jako takhle otevřu a nechceš jako taky nosit vždycky tu obrovskou ledvinku a tady přesně jako xkrát a někde jdeš platit nebo něco táš a teďka si to otevřeš. A jako bonus mě napadlo, že tam dáme poutku a bude to aj na mikině. Jo? Jak ono je to praktičtější na kalhotech, nebudem si nic zahávat.
1: Jasně, ale na druhou stranu vlastně jako proč ne? Dává to smysl. Myslím si, že bys mohl se živit i prostě výrobou reklamních předmětů.
0: Jo. No já říkám, já jsem tvůj oblíbený prodejce koberců a teďka kapsiček, jo. Mm. A taky ještě jenom poslední detail, že je to jakoby na zip, že jako do kapsy si samozřejmě všechno dáš, ale když nechceš, aby ti něco vypadlo, chceš to mít pod kontrolou, protože jako občas přesně tam ztratíš to tam někdy. Tak...
1: Jasně. Já víc, když sáhneš do té kapsy, tak kolikrát vytáhneš i věci, které nechceš vytáhnout, což ti tady v tomto případě nehrozí.
0: Přesně tak, ti vypadnou kondomy u babiček.
1: A babičky kam se vybaví vzpomínky.
0: Ano.
1: Jaký byly reakce od lidí ze světa rapu, který nejsou součástí tohohle toho projektu a třeba tě jenom sledovali? Jestli máš nějaký takovýhle feedback od ostatních kolegů?
0: Hele, minimální. Dame napsal, že super deska. S tím jsme si ale jako volali, jo? Ale jako cením přesně, že se ozval. Ona ne, ta scéna vždycky, nebo aspoň v mém případě, jsou nějaký lidi, jako co dostávají prostě takový support, že něco vydají a hnedka se to jako supportuje ze všech stran. Ale jako zároveň není to povinnost, jakože, takže, hele, nikdo se moc neozval. Někde jsem někoho viděl, co lajknul, už nevím kdo, ale jako nikdo nějak hlasitě nic...
1: Nemáš prostě žádný feedback, že by ti někdo řekl, wow, je to skvělá práce, nic takového se...
0: Ne, a to u mě klasika.
1: Okay, jasně. Co jsi s tímhletím albem odškrtl za typ práce?
0: Streamer. A udělat album asi.
1: A jaký všechny zkušenosti ti to teďka vlastně jakoby do budoucna dalo? Co ses vlastně všechno naučil?
0: Volejte mi z televizních stanic, mi volejte, udělám vám reality show, že zdar máme tým ready to go.
1: Kdyby teďka někdo koukal na ten náš rozhovor, na ten tvůj stream a tak dál a řekl si, to je dobrý, touhletou cestou půjdu, zkusím něco podobného udělat taky, tak co bys mu řekl, na co se má připravit?
0: Červený brejle, hodně štěstí, hodně vitaminu.
1: A to je všecko.
0: Jo, ještě dobře rapuji, ale tak to na něm. Nebo nemusí to být jako jenom rap. Ale...
1: Tak jo, tak máme to za sebou. Tak super. Moc děkuju a ještě jednou ti moc blahopřeju. Mám rád, když se prostě dějou velké věci a tohle bych jako skutečně za sebe řekl, že je jeden z největších jako projektů, který přepíše určitě jednou nějaký dějiny rapu.
0: Super, super, děkuju a doufám, že budu v svým snovech.
1: Možná už jsi tam byl? Tak jo, ať se ti Jiří daří.
0: Děkuju, Romane.
1: Maniak, hostem aktuálního vydání Spintalku. Děkuju, že posloucháte. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Počkej, můžu? Jenom sekunda. Zapomněl jsem na to, za to můžeš ty. Křty. Musíš mě přesně nakopnout. Ještě
1: OK, takže pojďme se vrátit ke křtům, než se úplně definitivně rozloučíme.
0: Na závěr, boys, girls, dámy, pánové, bych vás chtěl pozvat na křty. 11.4. Praha, Radost FX. 30.4. Brno, Melodka. Ten playlist, co tam připravujeme, bude fakt jedinečný a nevím, jestli to uslyšíte někde jinde. Celý album od začátku do konce.
1: 11.4. Praha Radost, 30.4. Brno.
0: Je to tak, Melodka.
1: Melodka, tak jo, tak teď už definitivní, hezký večer.
0: Díky.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk, každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.